0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a

létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: something fine. Životy jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a

létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vás

Telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vás...

chladí přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: srdeční ráno, Moravo. Ano, je to tak, jsme v půli pracovně prázdninového týdne. A 6 minut před půl šestou má pro vás hraní z rády jejich přehlídku hitů pro dobrou náladu. Za chvíličku spustí hudební tsunami kapela Divokej Bill. Zaspomínáme na kousek Señorita. A z Rakouska dorazí do ranní jízdy rády i Mark Korn. Ale před muzikou ještě prozradíme, jaká bude středa 12.8. roku 26 pohledu meteorologů. Nabídneme aktuální předpověď počasí pro Jihomoravský a Zlínský kraj. No a možná některé z vás, troufnu si říci, že i většinu z vás překvapí dnešní teploty.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Rádio Jih. Počasí.
0: I dnešní předpověď počasí, stejně jako ta včerejší, je krátká, stručná, naprosto jasná. I dnes očekávají meteorologové slunečno, očekávají konkrétně jasno nebo skoro jasno a letní teploty. Ano, slyšíte dobře, nikoli tropické, ale letní teploty. Nepamatuju si za poslední týdny, že bychom tady v ranní jízdě rády při aktuální předpovědi počasí řekli, že dnes budou teploty jen v uvozovkách, jen letní, nikoli tropické. Dnes tedy 26 až 29 stupňů Celsia, na severu Jihomoravského kraje místy jen kolem 25 stupňů Celsia. Ve Zlínském kraji dnes od 24 do 27, na Vsetínsku kolem 23 stupňů Celsia. No a porádu ideální počasí, ideální teploty na vyvětrání, Břeclav, Stráževice, Ladná, Těšany, schodně po 15 stupních.
2: Rádio Jih, doprava.
0: A dobré středeční ráno přejeme i na cesty. V Brně v Živitinské ulici směrem na Kohoutovice probíhají práce na silnici, počítejte proto s omezením provozu. A připomínáme, v Bzenci v Bzinské ulici probíhají i nadále práce na silnici, komunikace je nadále neprůjezdná. Tak hezké středeční ráno a samozřejmě jak jinak než si hem šťastnou cestu, ať už pádíte kamkoliv.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: A tady už je to hudební tsunami kapely Divokej Bill. 3 minutky bude půl šesté, vinčujeme hezké jítro. Ať se vám i v půli pracovně prázdninového týdne ve společnosti ranní jízdy daří.

Mark Korn v ranní jízdě rádia jich, to je středeční čas 5.35, čas podívat se do kalendáře a prozradit, kdo má 12. srpna svátek. My vám k tomu nabízíme taky hudební dárek a z toho bude naprosto zřejmé, jasné, kdože ten svátek má.

0: jsem solidní.
1: A je naprosto jasné, že v půli pracovně prázdninového týdne mají svátek Kláry. Klára je dnes velmi populárním jménem, které své nositelce přináší zářivou krásu, noblesu a slávu. Tak gratulace po ránu míří třeba na Bučovicko, kde máme rovnou 60 žen s tímto jménem. Gratulace míří na Znojemsko, kde jich žije 533. A gratulace společně s hudebním dárkem míří na Veselsko, kde máme 138 žen se jménem Klára. Svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky po celý dnešní den slaví Sheila a Lucifer. Hafanova kočičkám také všechno nej. No i dnes 12. srpna se podíváme do historie, konkrétně do roku 1930, kdy americký vynálezce Clarence Birdseye získal patent na způsob rychlého zmrazování potravin. A právě díky němu dnes můžeme sáhnout v mrazáku po zelenině, rybě nebo ovoci a mít je k dispozici prakticky kdykoliv během roku. Birdseye na svůj nápad přišel tak trochu náhodou, když totiž žil v kanadském Labradoru, všiml si, že ryby v tamním mrazu zmrznou téměř okamžitě a po rozmrazení chutnají překvapivě podobně jako čerstvé. Napadlo ho, že stejný princip by mohl fungovat i u dalších potravin. A tak vznikl způsob rychlého zmrazování, který změnil nejen naše mrazáky, ale i celý potravinářský průmysl. No a míříme ještě hlouběji do historie, konkrétně do 12. srpna roku 1865. Právě tehdy totiž britský chirurg Joseph Lister provedl operaci, která změnila medicínu. Do té doby hrozilo pacientům po operaci velké nebezpečí infekce. Lister proto začal používat kyselinu karbolovou k dezinfekci nástrojů a obvazů. Počet infekcí díky tomu výrazně klesl. Dnes je čistota na operačním sále snad samozřejmostí. Právě Joseph Lister ale patřil těm, kteří položili základ moderní chirurgie. Zpátky ke Klárám, jež mají po celý dnešní den, tedy po celou středu svátek, posíláme hudební dárek. A za pár minut se ve vysílání ranní jízdy Rádik objeví skřeťák a ranní vtípek.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Pol ve středeční ranní jízdě, za chviličku Verona, za všechno může čas. Jo, mimochodem čas přesně 6:45. A ten správný čas pustit do vysílání ranní jízdy rádia i z křeťáka. Tak popřejeme krásné ráno.
1: No dobré ránečko, to zoufalá žena se modlila, bože, dej mi někoho, kdo se ke mně bude tulit a nenechá mě spát celou noc. No a Bůh jí poslal komára.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Je pracovně prázdninového týdne, za chviličku nabídeme další čerstvé jihomoravské zprávy a řeč bude o suchu. Trápí nás všude.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Hezké středeční ráno, Moravo, odbíjí 6. hodina. Kovošrot Bíla, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
0: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
2: Polovina sledovaných míst v povodí Moravě už na hranici hydrologického sucha a modernizace tratě do Zlína se odkládá. Správa železnic prodlužuje stavební povolení. Sucho se v povodí Moravy dále zhoršuje. Na jeho hranici je už 47 z 94 sledovaných míst. Ještě minulý týden jich bylo o 3 méně a většina toků má nyní průtoky hluboko pod polovinou běžných srpnových hodnot. Morava ve Strážnici a Bečva v Dluhonicích jsou jen na 17% průměru. Jihlava kolem 20 a Oslava v Oslavanech na 24%. Některé menší toky, například Svitava ve Svitvách, Punkva ve Sloupě nebo Rokitka v Moravských Budějovicích, jsou dokonce bez vody. Sucho se projevuje také na přehradách. Vranov je naplněný na 58% v 61 a Koryčany na 68% kapacity. Nad polovinou běžného srpnového průtoku se drží jen Svratka v Židlochovicích, které pomáhá voda z Vírské a Brněnské přehrady. Správa železnic musí prodloužit stavební povolení pro modernizaci a elektrizaci tratě z Otrokovic do Zlína, protože jeho platnost vyprší už na konci letošního roku. O prodloužení o další 2 roky požádala začátkem července. Samotnou stavbu totiž podle současného plánu nestihne zahájit včas. Soutěže na jednotlivé části projektu chce správa železnic vypsat letos na podzim. Přípravné práce jsou plánované na příští rok a hlavní stavba má začít na začátku roku 2028. Projekt počítá se s dvoukolejněním tratě do stanice Zlín Střed, elektrizací, zvýšením rychlosti až na 100 km v hodině a přesunem zlínského nádraží blíže ke Gahurově ulici. Modernizací projde také nádraží v Otrokovicích a vzniknou 2 mimoúrovňová křížení v Kvítkovicích a Prštném.
0: Rádio Jih. Počasí.
1: Před námi den plný slunce a letních teplot. Ano, slyšíte správně, ve středu 12. srpna říkáme letních teplot, nikoli tropických. Za poslední dny či týdny si nepamatuju předpověď počasí, kdyby rtuť v odpoledních hodinách nepřekročila 30 stupňů Celsia. Dnešek by tak měl být. Dnes tedy jasno nebo skoro jasno, teploty od 26 do 29 stupňů Celsia, dokonce na severu kraje místy jen kolem letních 25 stupňů Celsia. Ve Zlínském kraji maximálně 27, na Vsetínsku kolem 23 stupňů. No a 2,5 minutky po 6. hodině po ránu sympatické teploty na vyvětrání. Brno 13, Krumvíř, Němčičky, Stupova 14 stupňů Celsia.
3: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
0: Rádio Jih. Doprava.
1: Hezké středeční ráno i na cesty. Přidáváme čerstvou uzavírku z Brna. Úderem dnešní půlnoci se otevřela další uzavírka, další komplikace pro řidiče v Brně v Žibitínské ulici směrem na Kohoutovice. Probíhají tam práce na silnici. Počítejte proto s omezením provozu, s velmi výrazným omezením provozu. Další vrázka na čele řidičům a řidičkám. Hold, ale tak v létě neříkám, že jsme na to zvyklí, ale prostě to tak je. Sihem šťastnou cestou za volanty, za chviličku Alvaro Soler a Sofia.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Otevřela se tedy diskuze k dalšímu nedávání, jestli to všechno ty souběhy těch uzavírek mají nějakou hlavu či patu.

0: 6 hodin a 10 minut, hezké středeční ráno, Morava, dobré chuti, pokud zrovna sídáte. Už jsme tady probírali v dnešních čerstvých jihomoravských zprávách sucho a zaměříme se na to ještě o kapičku konkrétněji, teď v souvislosti s HKO Soutok na Břeclavsku, jež vysychá. HKO Soutok na Břeclavsku teď doslova, nebojíme se použít to slovo, žízní. Dlouhotrvající sucho se podepisuje na lužních lesích, loukách i tůních, půda praská, vegetace vadne a ubývá také voda v řekách a pod zemí. Podle vedení chráněné oblasti už nejde jen o to, co vidíme na první pohled. Kvůli nižší hladině podzemní vody začínají chřadnout i staré duby a z luk postupně mizí rostliny, které potřebují více vláhy. Stromům navíc vadí i síťatka dubová, drobný hmyz, který saje šťávu z listů a oslabené dřeviny ještě více vyčerpává. A problém je i v samotných řekách. Srpnové průtoky na sledovaných místech dosahují jen 13 až 58% dlouhodobého průměru a na 7 z 10 míst neteče ani třetina běžného množství vody. Pro soutok je přitom voda naprosto zásadní. Právě pravidelné jarní rozlivy v minulosti vytvářely místní mokřady, tůně a lužní louky. A protože déšť se v nejbližších dnech příliš neočekává, sucho bude krajinu dál trápit. A ještě dodejme, že v Česku patří ten letošní rok zatím k těm nejsuším od roku 1961. Od začátku roku chybí podle Českého hydrometeorologického úřadu v průměru oproti normálu skoro 15 cm srážek. Srážek je o 34% méně, než je běžný průměr a je to poznat i na stavu řek. Na moravských tocích je průtok hluboko pod polovinou obvyklého stavu. Na některých menších řekách už není místy voda vůbec. Smutné to téma. Nedostatek vody už oslabuje stromy, mění louky a výrazně snižuje průtoky v řekách. No, co k tomu dodat? Vyhlížíme další předpovědi počasí, které by alespoň z části nabídly dešťové přehánky, ale bohužel zatím na obzoru nejsou. Na rozdíl od hitů pro dobrou náladu 12 minut po 6. je tady zpěvák a herec Joe.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

18 minut po 6. hodině, opět tady čeká Hory, záklečku Starship a muzika z let 80. Nothing's gonna stop us now, alespoň na chviličku se vrátíme za muzikou do těch zmiňovaných 80. let. No a v půli pracovního týdne ve středu 12. srpna z raní jízdy rádia jich taky nabízíme ranní téma. Jsou seriály, které jsme jako děti hltali, no a když na ně narazíme dneska, ovládač z ruky jen tak nedáme. Komisář Rex, Odpadlík, Čarodějky, třeba Sandokan, nebo jaké československé klasiky, animáky, u kterých už znáte půlku dialogů nazpaměť. No, v dnešním ranním tématu se ptáme, který seriál vás provází od dětství až do dnes. Co jste milovali ve škole a klidně si to pustíte i teď, jen už u toho místo kaká máte kafe a možná vás taky po práci bolí záda. Tak napište nám svoji seriálovou srdcovku, na kterou nedáte dopustit, napište nám to na Facebook Rádia Jih, posílat můžete SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Děkujeme! Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 12. srpnové ráno roku 26. Možná některé z vás překvapí svým chladem. Ano, na některých místech třeba jen 12 stupňů Celsia. No a jak už zaznělo v předpovědi počasí, dneska žádné tropy. Dneska maximálně letní teploty do 29 stupňů Celsia. No ale co se hitů pro dobrou náladu týče, tak po půl sedmé třeba Jubel, DJ Tim Kamrát a nebo Poetika. Léto rozhodně nekončí, další tropické teploty už vidíme v nadcházejících hrnech. A tak se rozhodně bude soutěž o klimatizaci hodit. Ne jedné rodině na jižní a jihovýchodní Moravě.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 29,90 a vepřovou plec bez kosti 1 kg za 54,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Hezké letní ráno, Moravo, je 6:30.
0: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Brněnský dopravní podnik začal ve Slatině stavět novou dvoupatrovou trolejbusovou halu, která výrazně zvýší kapacitu vozovny. Místo současných 43 trolejbusů se tam po dokončení vejde až 75 vozů. Páteční městská rychlostní zkouška Barumček Rally výrazně zasáhne do veřejné dopravy ve Zlíně. Od 16 hodin do půlnoci bude stanice Zlín Střed z bezpečnostních důvodů přístupná jen návštěvníkům rally. Ostatní cestující mohou přestupovat na zastávce Zlín Pršné.
0: Počasí.
6: Aktuálně ve Veselí nad Moravou měříme pouhých 14 stupňů, 15 pak hlásí Svatobořice Mistřín, Sedlec u Mikulova a Bílovice Uherského Hradiště.
0: Rádio Jih. Doprava.
5: Čerstvé omezení provozu v Brně. V Žibitínské ulici směrem na Kohoutovice probíhají práce na silnici. Pročítejte proto s omezením provozu až do 23. srpna letošního roku. Šťastnou středeční cestu.
7: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.

0: a v loterii. Když chceš vyhrát loterii, musíš chytnout nějaké to číslo.
1: No, tak bohužel to chodí. No, je to velice složité. No.
0: Tak, ale představ si, že můžeš vyhrát, i když nechytneš žádné číslo, a můžeš vyhrát hlavní cenu.
1: To je taky zajímavé.
0: Ale i to je umění, ne? Ale i to nechytat.
1: Pokud je těch čísel hodně, tak potom nechytnout žádné je úplně stejné umění. No?
0: Řekl bych tomu, to se bude říkat vyhrát díky tomu, že netrefíte vůbec nic. Na Slovensku si jeden hráč loterie všechno nebo nic odnesl 100 000 eur, tedy skoro 2,5 milionu korun, protože neuhodl ani jedno z 11 tažených čísel. A není v tom žádný háček, tato loterie je totiž postavená tak, že hlavní výhru můžete získat dvěma způsoby, tedy, jak jsme říkali, buď trefíte všech 11 čísel, nebo naopak ani jedno. Šťastný to hráč.
1: No, z 11, a kolik je jich tam celkem? Já jsem možná přeslechl.
0: Celkově nevím, ale 11 musíš uhodnout. No.
1: 11 musíš
0: uhodnout. Ale tak, jakože.
1: No, bude jich určitě hodně, když je jich 11, a potom jako netrefit ani jedno a je doopravdy svým způsobem taky kumšt, jako, takže ta výhra si padá na úrodnou půdu. No,
0: no každopádně mu přejeme, ať si ty prachy užije ve zdraví. Ale zajímavý princip soutěže.
1: No, já se jako člověk to ještě tak jako neviděl. No, ale
0: přemýšlí vždycky, když ten tiket vezmeš do ruky, tak jaká co čísla padne, by že? Mohlo padnout, co tam vylosují, a teď z opačné strany. Tak jaké číslo nepadne, co nevylosují?
2: Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na Den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru Zlovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek. Bzenecké rodinné vinařství vás zve na 6. ročník Galerie Rýnského Rizlinku. Přijďte ochutnat Rýnské Rizlinky ročníku 1999 až 2025. Připraveny jsou prohlídky sklepa s degustací, a to v pátek 14. srpna od 15 do 23 hodin a v sobotu 15. srpna od 12 do 23 hodin. Akce se koná ve sklepních prostorách na Horním náměstí 66 v Bzenci. V sobotu od 17 hodin zahraje cymbálová muzika Hantál. Sdružení Petrov žije vás zve na 15. Petrovské chmelobraní. V sobotu 15. srpna od 11 hodin v areálu Petrovských plží ochutnáte desítky piv z 25 mini i středních pivovarů. Chybět nebude občerstvení ani vína od místních vinařů. Vstupné je 100 korun. Na místě budeme soutěžit o láhev nejsilnějšího piva na světě Scottish Beefeer Fire. Více na Facebooku 15. chmelobraní. Přijďte ochutnat vína ze zámků. V sobotu 15. srpna od 14 hodin v Bzeneckém parku. Těšte se na sekty, rizlinky napříč světem, zlaté slovácké vinaře a dvě masterclass degustace vín z Bordeaux a Jihoafrické republiky. Chybět nebude ani živý jazz a občerstvení. Více najdete na zámeckévinařství.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: středa ranního tématu, ranní jízdy rádiích je třeba tak 12 minut před sedmou, se do toho pustíme. Jsou seriály, které jsme jako děti hltali, no a když na ně narazíme dneska, ovladač z ruky jen tak nedáme. Dneska tedy hledáme seriály, které jsme jako děti milovali a milujeme je i v dospělosti. Napište nám, které žerete jak Talián slunko.
1: Napsala Romana, my holky z městečka, plechová kavalerie, čarodějky.
0: No a popojedeme dál s Jančou, která nás zdraví, my samozřejmě na oplátku taky. Píše nám na Facebooku Rádio Dobré ráno, od dětství miluju seriál 4 Stanku a pes. Viděla jsem je několikrát, knížky četla nesčetněkrát a mám i DVD. Šarik byl skvělý. Později se přidal i seriál s Rexem. Tak Janče, moc zdravíme a děkujeme.
1: Jarda napsal, Hvězdná brána, MacGyver, Vražedné pobřeží, Odpadlík, Herkules, Xena, Byl jednou jeden člověk.
0: Tak asi známe úplně všechno, že?
1: Známe úplně všechno, ale tady bych normálně, je jako taková zajímavost, neviděl jsem ani jeden. Jakože si říkám, vyjmenoval všechno, co znám, ale ani jeden jsem neviděl.
0: A co to máš? Ranč u Zelené sedmi, Horákovi, no a pak taková klasika. Když Kalupáři. Mám taky pocit, že zrovna tento Seroš se tady bude skloňovat ve všech pádech. Na stranu druhou je v podstatě nepřekonatelný. Jako když se podíváš, co se vrací na televizní obrazovky, tak je to jenom taková ta ostřílená klasika.
1: No, zejména v létě vlastně je vždycky čas, kdy Chalupáři běží nebo minimálně běželi ještě několik posledních let, nevím, jestli tomu tak je i v současnosti. A bez, v podstatě bez Chalupářů by nebyla letní obrazovka.
0: No a hraje tam i Makovec, že? No, to vám jasně taky dokážeme. Ale vážně.
1: Já vím.
0: Jo?
1: Ano, ano.
0: Určitě?
1: Aha.
0: Dobře, najdeme nějakou tu ukázečku. Tak hledáme seriály, které jsme jako děti milovali a milujeme i v dospělosti. Napište nám o tom na Facebook Rádio, posílejte dále SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Zkrátka dobře, nám napište svoji seriálovou srdcovku, na kterou nedáte dopustit.
2: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jich.

0: kvůli pracovně prázdninového týdne, tedy ve středu 12. srpna, nabídneme další čerstvé jihomoravské zprávy. Přestavba vozovny v brněnské Slatině vstoupila do hlavní stavební fáze. Mrkneme na to. Navrch přidáme aktuální předpověď počasí, která slibuje slunečno a letní teploty. Ano, letní, nikoli tropické, ale léto rozhodně nekončí a klimatizace se ještě bude hodit.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Mastra Kovomatky Jihov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
5: MG Centrum ve Bzenci hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavač, prodavačka vodotopo a železářství. Náplní práce bude komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké slevy a příspěvek na stravu.

0: www.centrum.cz.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Tohle nepřeslechněte.
3: Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
4: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín www.topcentrum.cz.
5: Hezké středeční ráno, Moravo, právě odběla 7. hodina. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
6: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
7: Modernizace vozovny v Brněnské Slatině vstoupila do hlavní stavební fáze a Barum Rally v pátek omezí vlaky, městskou hromadnou dopravu i autobusy ve Zlíně. Brněnský dopravní podnik začal ve Slatině stavět novou dvoupatrovou trolejbusovou halu, která výrazně zvýší kapacitu vozovny. Místo současných 43 trolejbusů se tam po dokončení vyjde až 75 vozů. Pod střechou bude moci parkovat také 100 autobusů na plyn. Hala vznikne z 2350 prefabrikovaných dílů a bude mít 130 kun nosných sloupů. Celá modernizace za 1,1 miliardy korun má být hotová do poloviny roku 2028. Práce pokračují za plného provozu vozovny a podle dopravního podniku zatím neomezují cestující ani běžné vypravování spojů. Páteční městská rychlostní zkouška Barum Czech Rally výrazně zasáhne do veřejné dopravy ve Zlíně. Od 16 hodin do půlnoci bude stanice Zlín Střed z bezpečnostních důvodů přístupná jen návštěvníkům rally. Ostatní cestující mohou přestupovat na zastávce Zlín Pršné. Mezi Pršným a centrem budou v MHD platit také jízdenky Českých drah a večerní Zlínský expres mimořádně zastaví v Pršném kolem 10:30. Od 14:50 do půlnoci se navíc autobusové nádraží přesune do Hradské ulice. Omezení čekají také linkové autobusy ve Žlutavě, Bělově a Kvasicích, a to v pátek od 7 do 15. Další změny ve veřejné dopravě přinese rally také během soboty a neděle.
6: Rádio Jih, počasí.
5: Je tady středa 12. srpna, trošičku se zpožděním, ale i tak můžeme říci, když už kdysi před týdny měla svátek Anna, chladna z rána. Je to totiž tak, dámy a pánové, dneska po ránu ve Zlíně 14 stupňů Celsia, na Pajedla měří 15, Tratíškovice Lanžot po 16 stupních Celsia. No a v průběhu dne žádné tropy podle meteorologu očekávat nemáme, dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty maximálně do 29 stupňů Celsia. No a na severokraje dokonce jen v uvozovkách jen letních 25 stupňů. Ve Zlínském kraji maximálně 27, na Vsetínsku kolem 23 stupňů Celsia.
8: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, Top Centrum Car Kyjov.
6: Rádio Jih, doprava.
5: Hezké středeční ráno i na cesty v Brně v Lestinské ulici. U křižovatky se Zemědělskou narazilo osobní auto do semaforu. Na místě je částečně blokovaný jeden jízdní pruh. Tak opatrně sihem šťastnou středeční cestu.
6: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
5: A jeden z těch hitů dneska po ránu věnujeme také oslavenkyním. Prozradíme, kdo ve středu 12. srpna slaví svátek. A podíváme se Jile Houlince do historie. Podíváme se, jak vzniklo rychlé zmrazování potravin. A podíváme se i na jednu záležitost, která změnila medicínu. To vše nabídne lehoulinký pohled do historie, lehoulinký pohled na nějakou tu zajímavost, jež se váže k 12. srpnovému dnu. 7 hodin 4 minuty, tady je Alice DJ.

Šakira 7 hodin a 10 minut, krásné ráno, Moravo s odhalením dnešní oslavenkyně v půli pracovně prázdninového týdne nám pomůže kapela Činasky. Kdo má svátek? Dozvíme se hned a

0: že by se dnešní někdo netušil. Ale ano, víme, že...
1: Kláro, jak to s tebou vypadá?
0: S Klárou určitě dneska podáru dobře, protože už jí mnozí určitě blaho přáli, možná dostala nějakou lahvinku, bombošku, kytičku a od středeční radní zdy rády taky hudební dáreček. Základečku Black Eyed Peas, ano, Klára je dnes velmi populárním jménem, které své nositelce přináší zářivou krásu, noblesu a slávu. Tak Klárám míří gratulace po ránu třeba na Kyjovsko, kde jich máme 101,80, gratulace z radní zdy rády, jejich frčí i na Břeslav, kde jich je 212, Hodonínsko hlásí 205 žen se jménem Klára, taky tady se bude oslavovat. Míříme do zvířecí říše, svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky dneska slaví Sheila a Lucifer. Tak a faruma kočičkám také všechno nej. No a slibili jsme, že se podíváme i lehoulince do historie. Psal se 12. srpen roku 1930, když americký vynálezce Clarence Birdseye získal patent na způsob rychlého zmrazování potravin. A právě díky němu dnes můžeme sáhnout v mrazáku třeba po zelenině, rybě nebo ovoci a mít je k dispozici prakticky kdykoliv během roku. Birdseye na svůj nápad přišel, řekněme tak trochu náhodou, když žil totiž v kanadském Labradoru, všiml si, že ryby v tamním mrazu zmrznou téměř okamžitě a po rozmrazení chutnají překvapivě podobně jako čerstvé. Napadlo ho, že stejný princip by mohl fungovat i u dalších potravin, a tak vznikl způsob rychlého zmrazování, který změnil nejen naše mrazáky, ale i celý potravinářský průmysl. A míříme ještě hlouběji do historie, konkrétně do 12. srpna roku 1865. Právě tehdy totiž britský chirurg Joseph Lister provedl operaci, která změnila medicínu. Do té doby hrozilo pacientům po operaci velké nebezpečí infekce. Lister proto začal používat kyselinu karbolovou k dezinfekci nástrojů. Počet infekcí díky tomu velmi výrazně klesl. No a dnes je čistota, nebo by měla být, na operačním sále samozřejmostí. Právě Joseph Lister ale patřil k těm, kteří položili základy moderní chirurgie. Zpátky ke Klárám, jež mají po celý dnešní den svátek, posíláme slibovaný hudební dárek. Tady je kapela Black Eyed Peas.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: před Adamem Ďuricou a songu Nelutuje míříme do oblak.
1: Jeden malý pasažér totiž dokázal v Kanadě nemožné uzemnit celé letadlo plné lidí. Ano, i takové věci se mohou stát, pokud někam klidně se chystáte na dovolenou. Letadlo s váma nemusí odletět kvůli mrněti. Let společnosti Porter Airlines z Victorie do Toronta vůbec nakonec neodstartoval, protože dítě prostě odmítalo sedět se zapnutým bezpečnostním pásem. Vše se dělo v době, kdy stroj už roloval k runwayi, když si posádka právě tohoto problému všimla. Rodiče ani letušky chlapce nedokázali prostě přesvědčit a ta kapitán zvolil bezpečnost a odtočil zpátky k terminálu. Dítě prý podle svědku nebylo jako zlobivé, že by to bylo nějaký nevychovanec, který prostě háže rukama kolem sebe a ten pás si nedám a nedám. Spíš bylo prý extrémně vyděšené, schovávalo se pod sedadlem a z pásu se opakovaně vždycky vysmeklo. Rodiče s dítětem nakonec vystoupili a ven z podpalubí putovala i jejich zavazadla. Jenže celé to bohužel zabralo tolik času, že letiště mezitím dohnal zákaz nočních letů. A tak místo Toronta čekalo nocování všechny ostatní cestující, kteří se do vzduchu dostali až následující odpoledne. Na sociálních sítích se samozřejmě rozjela debata o rodičích, dětech i výchově a jeden diskutující rovnou navrhl lety pouze pro dospělé. Myslím si, že to je něco, co by asi nemělo nikdy šanci projít, ale samozřejmě s těmi dětmi na těch palubách bývá mnohdy větší či menší problém. Už jenom skrz to, jak třeba mnohdy pláčí a tak dále. To prostě člověk to musí jako mnohdy vydržet. No. Sám mám za sebou, jako když jsem letěl do Kanady 9-hodinový let a mně připadne, že to dítě na tom jednom letu snad jako 6-7 hodin jako plakalo. Jo? Jako nezbývá ti nic jiného, než se obrnit trpělivosti. Alespoň tehdy jsme odletěli, že? Nebylo to nic, že bychom se jako vraceli, nebo jak tady v tomto případě v podstatě ani neodletěli. Jako, no.
2: Tak to je, no. Maximálně, tak,
1: asi jo, no.
0: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: je pro Moravu, když se potýká s velkým suchem, zatím v nedohlednu, ale sprška hitů pro dobrou náladu. Tady bude i po půl osmé. Ve středeční ranní jízdě Headway, Temper City, nebo Miraja DJ Trips. Je středa 12. srpna, za chvíličku dodáme další krátké jihomoravské zprávy. A i dneska si ve vysílání Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy, můžete ulovit klimatizaci.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: tě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Jihovská pěstitelská pálenice zahajuje 2. září pálení destilátů a již teď přijímá přihlášky. Patří mezi nejmodernější a zákazníkům poskytuje ten nejlepší servis od visání majče, jeho odpeckování a destilaci na 3-stupňové destilační koloně, včetně vyčištění destilátu na ultrazvukové čističce. Zájemci se mohou přihlásit na telefonním čísle 724 224 958 nebo mailem na palenicekyjov@seznam.cz. Kvalitní pálení. Pálenice Kyjov, ulice Luční.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark

0: akce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: Pryč DPH! Pryč DPH!
4: Přesně tak. Nakupte v Mavericksu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mabelix, buďte in.
5: Hezké středeční ráno, Moravo, máme 2 minutky po půl osmé.
6: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
7: Sucho se v povodí Moravy dále zhoršuje. Na jeho hranici je už 47 ze 94 sledovaných míst. Ještě minulý týden jich bylo o 3 méně. Většina toků má nyní průtoky hluboko pod polovinou běžných srpnových hodnot. Morava ve Strážnici a Bečva v Dluhonicích jsou jen na 17% průměru, Jihlava kolem 20 a Oslava v Oslavanech na 24%. Správa železnic musí prodloužit stavební povolení pro modernizaci a elektrizaci tratě z Otrokovic do Zlína, protože jeho platnost vyprší už na konci letošního roku. Prodloužení o další 2 roky požádala začátkem července. Samotnou stavbu totiž podle současného plánu nestihne zahájit včas.
6: Rádio Jih, počasí.
7: No a podíváme se na aktuální teploty. Ty, jak už dnes ráno Lukeso prozradil, jsou doopravdy ideální k tomu, abyste si doma vyvětrali. Břeclav, Mikulčice, Vrbice a Otnice schodně po 16 stupních Celsia.
6: Rádio Jih. Doprava.
5: A znovu taky ve středeční ranní zděná cesty v Brně v ulici Dolnopolní došlo k dopravní nehodě cyklisty. Na místě zasahují záchranné složky, projíždějte opatrně a připomínáme, v Brně v Lesnické ulici u křižovatky se Zemědělskou narazilo osobní auto do semaforu. Na místě je částečně blokován jeden jízdní pruh. Taky tady opatrně. Šťastnou středeční cestu z ranní jízdou Rádia Jih.
6: Ranní jízda. Ranní jízda. Na Rádiu Jih.
5: Tak hitům pro dobrou náladu už za chviličku představíme jednoho policistu. Jak se říká AKA, hej, jak, Hejkala, pamatuješ na Hejkala?
7: Ano, pamatuju na Hejkala.
5: No, tak policisté už neví, jak by rozdávali pokuty, tak jeden se v podstatě převlékl za Hejkala a ještě s jedním tak lovili.
7: A ulovili.
5: Řidiče a řidičky. A že jich bylo. Podrobnosti za chviličku, teď je Headway. Krásné středeční ráno, Moravo, ať se vám daří.

0: No a teď už tomu Heikalovi, 7:42, krásné středeční ráno, zraní jízdy v New Jersey našli policisté. No za nás dost originální způsob, jak nachytat řidiče s mobilem v ruce. Jeden z nich se převlékl za křoví, slyšíte dobře, za křoví a z krajnice nenápadně sledoval, kdo místo řízení drží právě v ruce telefon. No aby toho nebylo málo, jeho kolega, který stál opodál, měl na sobě tričko s nápisem Nejsem policajt. Těžko říct, jestli to bylo řidiče uklidnit, každopádně akce fungovala skvěle. Jakmile křoví zahlédlo hříšníka, poslalo informace vysílačkou hlíce čekajícího kus dál, no a za pouhých 6 hodin tak policisté nachytali 74 řidičů a v New Jersey přitom za první přestupek hrozí pokuta minimálně $200, tedy zhruba 4600 korun. Takže až pojedete dneska a bude se někde hýbat křoví, nemusí to být jenom větrem, možná, že se čeští policisté nechali inspirovat těmi americkými a chtějí nachytat řidiče, jak v ruce dřímají telefon. No to podotknout, že to u nás taky není žádná levná záležitost, nějaká ta tisícovka padne, stejně jako nějaké ty body, takže oči na šťopkách a jen na silnici.
1: No nejenom na silnici tady, ale dávejte si pozor, třeba jako podle mě hodně vyberou pokuty v takovém Rakousku, kde opravdu pokud jdete po dálnici, tak je to 80, 90, HEP, 110, 130, 80, 90, HEP a tady všechny tyto HEPy jsou protkány asi tisíci radary, takže tam v podstatě jenom Copperfield by projel bez pokut, takže šťastnou cestu.
0: Tak Indro se očekává tak, jak loni po návratu z dovolenou.
1: Já si myslím, že určitě dojdou pozdravy.
0: Že přijde jedna obálka.
1: 80, HEP, 110.
0: Dobrý, tak jedna, fajn. Fakt jsme informovali o 3 dny později. Další obálečka, představte si týden na to další. Kolik jich dohromady bylo?
1: 5 jich dorazilo.
0: 5 jich dorazilo.
1: Tak už, je to dávno, loni předloni jsem to zvládl bez pokut, ale letos teda nevím, zas to je prostě, máš, jako projíždět Rakouskem, to je doopravdy katastrofa.
0: Máš letos našlápnuto na rekord, nebo?
1: No doufám, že ne.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: 11 minut a bude 8, Becky G, před námi další z hitu pro dobrou náladu, ale píše nám Mikaela, píše krásný den. Zdraví mi, že ani posílá na WhatsAppy fotografii, tak v Brně u věznice není křoví ani hejkal, ale jsou schovaní za vězeňskou zdí a posílá právě fotografii policistů s trojnožkou s radarem, jak špízují, zdali pak někdo neporušuje pravidla silničního provozu. Tak moc děkujeme. Máme to tady zatím ještě originální, no. Žádné ano, schovávání jako do křoví
1: není nebo potřeba.
0: Něco. Jenom za vězeňskou zdí. Pojďme teď, dámy a pánové, ale našemu rannímu tématu. Jsou totiž seriály, které jsme jako děti hltali, jak Talián slunko, no a když na ně narazíme dneska, tak si to prostě užíváme taky o 106. Máme to jako v podstatě takovou seriálovou srdcovku, na kterou nedáme dopustit. Tak se ptáme, které 106 jako děti milovali a milujete i teď v dospělosti. Mám pocit, že teďkom reprisují Sandokana.
1: Ano.
0: Takže
1: třeba neviděl.
0: Ne?
1: Jakože reprízuji jsem neviděl.
0: Ano,
1: jakože.
0: Ano, ale no, jinak Sandokana znáš, ne?
1: Jo, tak Sandokana znám, samozřejmě. Hlavně jsme si to zpívali jako děcka, že tu melodii. Jako.
0: Sandokan, Sandokan, zábil tigra, muchy se bál.
1: Známe naprosto všichni.
0: Tak pojďme na naše posluchače.
1: Zná určitě i Peťa, ten Sandokana nevzpomíná, ale píše, dobré ráno, rádio jich dětství jsem miloval seriál Robin Hood, ale bylo jich mnohem více. Z našich sanitka, nemocnice na kraji města Plechová, kavalerie. Hezký den přeje Peťa. A musím říct, že ten Robin Hood byl takový jako zvláštní, jestli myslíte úplně toho, ten seriál, co jako byl v té době, o které se bavíme, tak je pravda, že to byl takový jako, měl takovou zvláštní atmosféru, jako no taky úplně, když to teď napsal, tak si vzpomínám, jak se mi líbil. Jako.
0: Magdalena píše, už to stará motika, dříve toho tolik nebylo, ale milovali jsme Čtyři stánku a pes, tu melodii si pamatuji 50 let, Oblaka jdou nebem. No víte co, Magdaleno, pojďme na chviličku zazpomínat.

0: Ale teď se podíváme na jednu známou osobu z tohoto Seroše.
1: Na kolik? Kolik platí, no? Člověče, 23,50. No, sakra. Když on si taky dává dvojitý porce. Makovec, známej hladovec.
2: No, tak no, vidíte. Jsou, no, asi známý, no. Už tak, v té době věděli, že jsi velký hladovec.
0: Ano, hledáme seriály, které jsme jako děti milovali a milujeme i v dospělosti. Dejte vědět přes Facebook rádi, posílejte další SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Děkujeme a za chviličku další z hitů pro dobrou náladu.
3: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
4: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: ranní, že tak je včafárná Miraj. Nebo Offenbach. Jirka Kornu zpíval Žal se odkládá. No a Moderny zase tratě do Zlína. Tak téže podrobnosti už za chviličku.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.

0: mikrofon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
2: Hurá děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
3: IO slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.městokyjov.cz.
4: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
5: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na Ticketportálu.
6: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
10: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci kuře chlazené kilo za 59,90 a paprika bílá volná kilo za 29,90. Penny.
11: Hezké středeční ráno, Moravou odbíjí 8. hodina. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
12: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
13: Polovina sledovaných míst v povodí Moravy už na hranici hydrologického sucha a modernizace tratě do Zlína se odkládá. Správa železnic prodlužuje stavební povolení. Sucho se v povodí Moravy dále zhoršuje. Na jeho hranici je už 47 z 94 sledovaných míst. Ještě minulý týden jich bylo o 3 méně a většina toků má nyní průtoky hluboko pod polovinou běžných srpnových hodnot. Morava ve Strážnici a Bečva v Dluhonicích jsou jedna 17% průměru. Jihlava kolem 20 a Oslava v Oslavanech na 24%. Některé menší toky, například Svitava ve Svitavách, Punkva ve Sloupě nebo Rokitka v Moravských Budějovicích, jsou dokonce bez vody. Sucho se projevuje také na přehradách. Vranov je naplněný na 58%, Vír na 60%. 60 a Koryčany na 68% kapacity. Nad polovinou běžného srpnového průtoku se drží jen Svratka v Židlochovicích, které pomáhá voda z Vírské a Brněnské přehrady. Správa železnic musí prodloužit stavební povolení pro modernizaci a elektrizaci tratě z Otrokovic do Zlína, protože jeho platnost vyprší už na konci letošního roku. O prodloužení o další dva roky požádala začátkem července. Samotnou stavbu totiž podle současného plánu nestihne zahájit včas. Soutěže na jednotlivé části projektu chce Správa železnic vypsat letos na podzim. Přípravné práce jsou plánovány na příští rok a hlavní stavba má začít na začátku roku 2028. Projekt počítá se s dvoukolejněním tratě do stanice Zlín Střed, elektrizací, zvýšením rychlosti až na 100 km hodině a přesunem zlínského nádraží blíže ke Gahurově ulici. Modernizací projde také nádraží v Otrokovicích a vzniknou dvě mimoúrovňová křížení v Kvítkovicích a Pršném.
12: Rádio Jih. Počasí.
11: Léto pokračuje i v půli pracovního týdne, ve středu 12. srpna, ale tropy očekávat nemáme. Podle meteorologů bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty maximálně 29 stupňů Celsia, na severu kraje kolem 25 stupňů a ve Zlínském kraji maximálně 27. Teď skoro 3 minutky po 8. hodině ve Veselí nad Moravou a Vacenovicích 17, Pasolávky z Pitihněv 18 stupňů Celsia.
14: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
12: Rádio Jih. Doprava.
11: A ještě na cesty na D52 mezi 24. a 26. kilometrem ve směru na Pohořelice probíhá údržba zeleně, projíždějte opatrně. Připomínáme, v Brně v ulici Dolnopolní došlo k dopravní nehodě cyklisty, na místě zasahují záchranné složky, dejte i tady pozor. Šťastnou středeční cestu.

0: sluneční ranní z Jerárie, Jennifer Lopez, Pitbull a On The Floor. Ještě jednou krásné středeční ráno vinčujeme z rádia do celého Jihomoravského a Zlínského kraje. V Hodonině se dokončuje hned několik zajímavých projektů a my se dnes na ně podíváme. My se podíváme na jejich aktuální stav, protože ve studiu vítám místo starostu Hodonína, pana Ondřeje Fialíka. Dobré ráno.
1: Dobré ráno všem posluchačům a samozřejmě i vám.
0: Děkuji. Pane místo starosto, v příměstském lese Bažantnice vznikla nová lávka přes Olšinu. Co přesně tento projekt přináší?
1: Jde o nově vybudovanou dřevěnou stezku, která lidem zpřístupňuje dosud, řekněme, skrytou a méně známou část místních mokřadů. Místo bylo dlouhodobě podmáčené, plné vyvrácených stromů, kořenů, po tornádu vlastně a bez technického řešení bylo neprůchodné. Nová lávka tak nabízí bezpečný průchod a zároveň chrání citlivě přírodu před sešlápnutím.
0: Mm-hmm. Když zmíníme ochranu přírody a rekreaci, jak konkrétně tato stezka místně pomáhá?
1: Tak lávka vede návštěvníky po vyvýšené trase přibližně 40-50 cm nad terénem, což je ideální výška pro to překonání těch mokřadů a díky tomu lidé vlastně nesešlápnou vzácnou vegetaci a neruší živočichy. V příštím roce navíc začleníme toto do naučné stezky o ekologii mokřadů a obnově lesa po tornádu.
0: Mm-hmm. Jak je lávka konstrukčně řešená, jak vypadá, jak je třeba dlouhá a jaká je cena této stavby?
1: Lávka je dlouhá 260 metrů, široká něco přes metr, 1,2 metru a je vyrobená z dubového akátového dřeva bez chemické úpravy. A část tvoří ještě kortenové, takové speciální kovové rošty, které slouží jako místa třeba pro vyhnutí chodců. Mm-hmm. A součástí jsou samozřejmě lavičky a ty jsou tak jako i část lávky z tornádového dřeva, takže vracíme opět to dřevo na původní mm-hmm. místa. Celková cena byla něco kolem 3,4 milionů, včetně DPH. A tady se nám podařilo čerpat takřka 3 miliony vlastně z dotací Evropské unie.
0: Tak to je paráda, nejenom ty prachy, ale vůbec jak ta lávka vypadá, si to člověk představuje. No, mnoho lidí se už určitě nemůže dočkat, až se po ní projde. Kdy se lávka oficiálně otevře veřejnosti?
1: Tak jak už i někteří hodoňáci zaznamenali, lávka už je hotová, mm-hmm. je stavebně dokončená. Ale protože jde o stavbu podléhající stavebnímu zákonu, probíhá nějaké závěrečné úřední povolení. Očekáváme, že v dohledné době bude kolaudační rozhodnutí vydáno a my už to budeme moct oficiálně, opravdu oficiálně zpřístupnit.
0: Hod to papírování někdy.
1: Je to tak.
0: Na procházku po nové lávce v Bažantnici se moc těšíme, co se ale právě teď děje na zimním stadionu, proč byla oprava ledové plochy komplikovanější, než se čekalo a kdy vyjedou hokejisté na led. O tom všem si s panem místo starostou popovídáme hned po dalším songu. Zůstaňte tady na ladění na Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
2: Rádio Jih. Rádio Jih.

0: Hodoníně se pořádně co děje a my jsme velmi rádi, že vlastně z první ruky vás můžeme takto informovat. Ve středeční ranní z Děnárych pokračujeme v povídání s naším hostem, tím je stále hodonínský místostarosta Ondřej Fialík a společně se teď zaměříme na zimní stadion. Pane místostarosto, v dubnu začala velká oprava ledové plochy na zimním stadionu. Jaké nečekané komplikace se pod původním betonem objevily?
1: Byly komplikace, je to tak, jak většinou se všema rekonstrukcema vždycky se něco najde a po demolici původních vrstev jsme pod plochu odkryli ještě další starší betonovou vrstvu, s kterou jsme úplně nepočítali. Projekt původně počítal se zpevněním pomocí štěrkových vrtů, ale podloží bylo natolik zmrzlé dokonce i v dnešních tropických dnech, že se tato technologie nešla použít, takže jsme museli zvolit speciální vrty s tláčením betonové směsi, ale zatím se všecko aspoň takto daří odstraňovat.
0: No a v jaké fázi jsou stavební práce na ploše právě teď?
1: Tak jak jsem říkal, náročné zpevnění máme za sebou a dnes už jsou téměř připraveny armovací sítě, tedy kovové výstuže pro novou podkladní betonovou desku a samotná betonáž této hlavní desky je naplánovaná na příští týden.
0: No a mnohých určitě samozřejmě zajímá i finanční stránka, tak vás poprosím, abyste prozradil, kolik tato rozsáhlá rekonstrukce stojí a kdo ji vlastně provádí.
1: Tak je to vlastně rekonstrukce, která se dělá tak jednou za 20-25 let, kdy doslouží ta původní ledová plocha, takže ta cena i tomu odpovídá, je to rozsáhlá rekonstrukce a ta cena je kolem 53 milionů, včetně DPH.
0: No a další otázka na snadě, stihne se to všechno připravit tak, aby sezona nebyla ohrožena. Kdy budou práce na zimním stadionu hotové?
1: Tak aktuálně řešíme ještě jeden zapeklitý problém a to je opožděná dodávka mantinelů, kde dle vyjádření dodatelské firmy se materiál na výrobu mantinelů zasekl v důsledku probíhajícího konfliktu na Blízkém východě. Snažíme se samozřejmě na tom máknout a nějak sehnat co nejdřív ty mantinely, tak aby ta sezóna byla nabouraná co nejmíň a práce běží podle nového harmonogramu, takže dokončení celé stavy předpokládáme do konce října.
0: Takže zimní stadion se tedy intenzivně opravuje, jak jsme slyšeli, budou i nové mantinely, být s nějakým tím zpožděním, ale co hodonínské děti? Dalo by se říci, a položil by si to otázku, mají si kde hrát? Tak zcela určitě, ale u základní školy Vančurova finišuje stavba nového dopravního hřiště. Co zajímavého tam přibude a kdy se zde děti poprvé projedou, to si prozradíme už za malou chvíli tady na Rádiu Jižní Moravy.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vše Farna a Miraj, vzpomeneš si 20 minut po 8 hodině. Posloucháte Ranní z Durádia, jejich hezké srdeční ráno přejeme i nadále, a to společně s místostarostou Hodonína Ondřejem Fialíkem. No a v našem povídání pokračujeme dál. Od zimního stadionu se teď přesuneme ke školství a k bezpečnosti našich dětí v silničním provozu. Pane místostarosto, u základní školy Vančurová město staví nové dopravní hřiště. Tak v jaké fázi je realizace dnes?
1: Tak práce postupují a blížíme se do finále. Máme položený finální asfalt, hotové jsou hrubé terénní úpravy a na silničkách už přibylo dokonce vodorovné dopravní značení. Na hřišti pro jízdu zručnosti jsou připraveny tvarové betonové vrstvy pod terénní dráhu a stojí už i veřejné osvětlení.
0: Mimochodem, slyšeli jsme, že nové dopravní hřiště bude mít i speciální povrch. Pokud ano, jaký a k čemu je dobrý?
1: Je to tak, chystáme pokládku takzvaného EPDM povrchu, což je pružný gumový bezpečnostní materiál a také drenážního asfaltu, který skvěle odvádí dešťovou vodu. Díky tomu bude hřiště bezpečné a použitelné i po dešti.
0: My jako děcka jsme zažívali silniční vyrážku, teď už jsou i takovéto speciální podklady. Paráda. No a kdy se brány nového dopravního hřiště otevřou pro školáky a třeba i veřejnost?
1: A pokud všechno půjde hladce, já věřím tomu, že ano, tak po úspěšném průběhu kolaudace bude otevření celého areálu předpokládané v září letošního roku. Takže děti s novým školním rokem by už mohly mít nové dopravní hřiště.
0: Krásný dáreček. Nové dopravní hřiště bude tedy v září skvělým dárkem k začátku školního roku a u dětí ještě zůstaneme. Zcela nové dětské městečko hlásí hotovo a navíc zve občany na speciální veřejné fórum. Podrobnosti nabídneme s místostarostou Hodonína Ondřejem Fialíkem už za chviličku.
2: Rádio Jih, nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku.

0: Na rádiových debatách říkajíc do finále v dnešním povídání s Ondřejem Fialíkem, místo starostou města Hodonína. Náš dnešní rozhovor uzavřeme projektem dětského městečka, které po obnově otevírá své brány. Tak pane místo starosto, kdy proběhne oficiální slavnostní otevření dětského městečka?
1: Tak práce už končí a vše směřuje k tomu, že první uživatelé se budou moci nastěhovat už 1. září.
0: Prozraďte prosím, jak celé městečko vypadá, co všechno v areálu najdeme, trošičku nám ho popište.
1: Srdcem areálu je hlavní budova s velkým přednáškovým sálem a patrem vyhrazeným pro skauty. Hned vedle stojí takzvané doupě, což je navržená budova přímo na míru pro lesní školku. A pro další spolky je zde 13 chatek, venku nechybí sportovní hřiště a velká zastřešená pergola s ohništěm.
0: Mm-hmm. Nesmíme opomenout, že s otevřením městečka spojujete i významnou akci pro veřejnost. Na co obyvatele Hodonína konkrétně zvete?
1: Určitě budu rád, když dojdou všichni občané se podívat na veřejné fórum, které se uskuteční 9. září přímo v dětském městečku. Právě lidé si budou moci nový areál prohlédnout jako mezi prvními, zapojit se do diskuze, podělit se s námi o nápady na další zlepšování Hodonína, které velmi rádi vezmeme v potaz.
0: Pane místo starosto, moc děkuji za fantastický přehled stavu městských projektů. Je toho opravdu celá řada. Děkuji za váš čas v ranním vysílání Rádia Jih.
1: Já moc děkuji za pozvání a všem posluchačům Rádia Jih přeji hezký den.
0: Hostem ranní zde byl místo starosta Hodonína Ondřej Fialík. My jedeme dál s dalšími hity pro dobrou náladu. Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 2

0: Jich.cz. Vyhrajte si ji. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
1: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
2: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
6: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
7: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Minutka bude 8:45, toto byla kapela Kabát a Malá dáma.
1: No a my tu máme jeden neuvěřitelný příběh jednoho nevinného Kanaďana, který strávil, dámy a pánové, rok a půl v lochu, aniž by za něco mohl, nebo aniž by vůbec něco udělal. Jak k tomu mohlo dojít? Vyšetřovatelé totiž pátrali po uživateli jedné komunikační služby, který měl přezdívku Kik a úplný ten nickname pod tím měl Fus lomítko ro podtržítko da, jenže do žádosti napsali jen jedno podtržítko. No a systém je tak navedl na úplně jiného člověka, který tu přezdívku měl tím pádem velice podobnou, jenom se to lišilo tím podtržítkem. Konkrétně uvalili posléze podezření na Brandna Klejma z Kanady. Ten byl samozřejmě v úplném šoku. Policie prohledala byt, telefony, notebooky, nenašla nic, co by ho s případem spojovalo. Dokonce se ukázalo, že ten svůj účet na té službě Kik nepoužívalo už od roku 2012, zatímco ten případ se začal vyšetřovat až o 6 let později. Ani toho ale nezabrání nikomu, aby toho muže policie obvinila, odsoudila jeho soud a celý ten 18-měsíční trest si chudák dokonce i odseděl. Na tu nenápadnou chybu přezdívce přišli až právníci při přípravě odvolání. Logicky, když věděl, že za nic nemůže, no tak si připravoval nějaké to odvolání a právníci v rámci toho pátrání došli na to, že policisté na začátku udělali obrovskou chybu a přehlídli tam jedno podtržítko. Odvolací soud v Novém Skotsku posléze na konci července verdikt zrušil, mistra Klima všech obvinění zbavil. Soudce navíc jasně uvedl, že muž byl fakticky nevinný a nikdy neměl být ani obviněn. Ale je až neuvěřitelné, že to došlo tak daleko, že si chudák musel celý ten trest odsedět. Kdyby alespoň v tom lochu neskončil a došlo se před nějakým tím verdiktem k tomu, že za to nemohl a dobře to dopadlo, ale tady nemůžeme říct, že to dobře dopadlo. Rok a půl strávil ve vězení, kde vůbec neměl co dělat kvůli jednomu jedinému blbému potržit.
0: Pravidlo, že vina musí být prokázána nadevší pochybnost, tady pokulhávalo.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jih.

0: klidně by ho sledovala i teď, kdyby ho někde vysílali.
1: To bylo hodně, jak se říká, teďkom edukativní.
0: Edukativní hodně. Na tu dobu možná až úplně extrémně, no.
1: Souhlasím s tebou a to se nestává často. Janka, za mě krok za krokem s Kouďákem.
0: No, to už je klasika.
1: Když slyším Kouďáka, tak si vzpomenu na ten jeho nezaměnitelný smích.
2: Když nám máma začala hořet, musel jí někdo hasit, ne?
0: Alice napsala, dobré ráno, nevím, jestli se někdo pamatuje dobrodružství Černého blesku z roku 1972 o chytrém černém hřebci, no a pak nezapomenutelný Čárifuk, no a na to vzpomínáme, Čárifuk to byla legenda normálně.
1: A Hanička, Meš, přátelé, krok za krokem, Beverly Hills 90210, no tak Meš, to je taky klasika, klasik. Alan Alda, že
0: luxusní seriál.
1: Jo. No tak moc děkujeme, že jsme společně s vámi dneska mohli zaspomínat na v podstatě seriálové legendy, které ale nestrácí nic ani po těch x letech. Prostě tehda to byla kvalita, co se točilo.
0: No určitě si myslím, že drtivou většinu těch seriálů, když by člověk viděl znovu, tak díky tomu, že k tomu měl jakýsi ten vztah už v té době, tak se ti to bude líbit i v té době současné.
1: To taky udělá samozřejmě hodně.
3: Rádio Jih, nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku.

0: Pracovně prázdninového týdne další čerstvé jihomoravské zprávy, ale zamíříme i na Barum Rally, jež pátek omezí vlaky, městskou hromadnou dopravu i autobusy ve Zlíně.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? 5 primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. 5 současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
4: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
5: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
6: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
7: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
8: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
10: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
0: Hezkou středu i minutku po deváté. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
11: Modernizace vozovny v brněnské Slatině vstoupila do hlavní stavební fáze a Barum Rally v pátek omezí vlaky, městskou hromadnou dopravu i autobusy ve Zlíně. Brněnský dopravní podnik začal ve Slatině stavět novou dvoupatrovou trolejbusovou halu, která výrazně zvýší kapacitu vozovny. Místo současných 43 trolejbusů se tam po dokončení vejde až 75 vozů. Pod střechou bude moci parkovat také 100 autobusů na plyn. Hala vznikne z 2350 prefabrikovaných dílů a bude mít 130 nosných sloupů. Celá modernizace za 1,1 miliardy korun má být hotova do poloviny roku 2028. Práce pokračují za plného provozu vozovny a podle dopravního dopravního podniku zatím neomezují cestující ani běžné vypravování spojů. Páteční městská rychlostní zkouška Barumček Rally výrazně zasáhne do veřejné dopravy ve Zlíně. Od 16 hodin do půlnoci bude stanice Zlín Střed z bezpečnostních důvodů přístupná jen návštěvníkům rally. Ostatní cestující mohou přestupovat na zastávce Zlín Pršné. Mezi Pršným a centrem budou v MHD platit také jízdenky Českých drah a večerní Zlínský expres mimořádně zastaví v Pršném kolem 10:30. Od 14:50 do půlnoci se navíc autobusové nádraží přesune do Hradské ulice. Omezení čekají také linkové autobusy ve Žlutavě, Bělově a Kvasicích, a to v pátek od 7 do 15. Další změny ve veřejné dopravě přinese rally také během soboty a neděle.
2: Rádio Jih. Počasí.
0: Stručně a jasně. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a žádné tropy. Pátráte v paměti, kdy naposledy jsme říkali, že tady budou v uvozovkách jen letní teploty? No už je to dlouho. Dneska teploty maximálně do 29 stupňů Celsia na severu kraje, místy kolem 25 stupňů ve Zlínském, maximálně 27. Aktuálně Kyjov, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Klobouky u Brna 19, zdravíme i do Ostrožské Nové Vsi, kde také aktuálně měříte 19 stupňů Celsia.
7: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol a samozřejmě quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: A na cestách se pracuje tak opatrně na Brněnsku v Rajhradě, v ulici Na aleji, probíhá tam údržba vozovky na D52 mezi 24 a 26 kilometrem ve směru na Pohořelice, probíhá údržba zeleně, tak zdravíme i všechny pracovníky, se o cesty a zeleně starají. No a připomínáme, v Brně v ulici Dolnoponí došlo, jak už od nás víte, k dopravní nehodě cyklisty. Na místě dopravní nehodu policie došetřuje i nadále, tam buďte velmi opatrní. Šťastnou středeční cestu.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: to. Taky Verčám, ahoj.
1: Ahoj.
0: No a pak něco skoro jako z filmu. Protože dva vězni v Ostravě si připravili útěk fakt jako z filmového scénáře. Díra ve zdi, improvizované lano, plán na slanění ze třetího patra, jenže, jak už to tak bývá, jejich promyšlený plán měl jeden zásadní háček, který by jim cestu na svobodu pořádně zkomplikoval. Co přesně přehledli, prozradíme už za chviličku.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: S dešťovými kapkami se na jižní a jihovýchodní Moravě nebude prý ještě dlouho.
1: U nás pršelo předevčírem večer.
0: A kolik jsi napočítala těch kapek?
1: No ne, fakt.
0: 27?
1: Ne, třeba půl hodiny pršel takový ten hezký zahradní deštík, což jako prostě si užívám i tu půl hodinu.
0: No tak my bychom chtěli takový ten zahradnický deštík, žádné bouřky, prostě nic, ale to uvidíme, necháme se překvapit, ale hovořili jsme o tom dnešní ranní jízdě, je to daleko. Na stranu druhou dnešní ráno bylo chladné,
1: ano.
0: To zase jako parádička. Na některých místech v České republice dokonce i mrzlo.
1: Ano.
0: Kolem minus 3 stupňů Celsia barzdě bylo. Ale podívej se, my se chceme teďkom zaměřit úplně na něco jinačího. Na dva vězně v Ostravě, říkejme jim klidně pat a mat, protože oni si naplánovali útěk skoro jako z filmu. Za palandou si začali razit díru do zdi a z prostěradéla vězeňského oblečení si vyrobili několika metrové lano, po kterém chtěli slanit ze třetího patra. Mimochodem, suť prý schovávali různě po toaletách. No a jako nástroj na to škrábání do té zdi jim prý posloužil ulomený kus železné tyče ze stoličky.
1: Jako kreativní zase.
0: Do této fáze bychom je vůbec neoznačovali jako pata a mata.
1: Ano.
0: Jo? Jenomže celý plán měl jednu poměrně zásadní chybu a tady už je přejmenujeme na pata a mata. Kdyby se jim to podařilo, jakože se to nepodařilo, ale kdyby se jim to podařilo, zdí opravdu projít, na svobodu by se nedostali, protože si to špatně spočítali, oni by skončili jen na dalším střeženém dvoře uvnitř věznice. Dozorci navíc, jak tušíte, pokus odhalili při běžné kontrole celý dříve, než ho dvojice stačila dokončit. Představ si to, kopeš, sypeš, chystáš, pak lezeš a na druhé straně dozorce a tak co, kam pánové, kam jdete?
1: A tak jako to tam byli první týden, že nevěděli, že by vlezli na dvůr.
0: Byli. Oba, ano, oba muži přitom byli totiž v ostravské vazební věznici teprve několik dnů.
1: Aha, no jo.
0: No a místo útěku jim teď může přibýt další problém se zákonem. Zamaření výkonu úředního rozhodnutí hrozí až 5 let vězení. Mimochodem, ostravská věznice už podobný pokus zažila i před 7 lety, kdy se jiný vězeň tunelem prokopal téměř až k budově krajského soudu. Ten už zase věděl.
1: No, tak tady ti měli špatně nastudovaného toho Mike'a Scofielda, ten byl v tom v útěku z vězení v tom seriálu a ten si nechal potvitetovat všude na sebe ten plán toho útěku, ten to měl promakané.
0: No, tak věznice Shawshank to v tomto případě nebyla jako, tak zdravíme všechny dozorce. No a za normálních okolností, když někomu popřeješ práci a ti to utíká, že jako v té práci a ti to utíká, tak tady toto,
1: tak tady
0: to neplatí, no, tady nechceš, aby ti to utíkalo.
1: Ne.
2: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Ji. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: pesničky. Za chvíličku z jeho Miley Cyrus.
1: A za chviličku taky o tom, že normálně špatné svědomí nemá žádnou promlčecí lhutu. Já za chvilku vám řeknu takový příběh o pánovi, co něco ukradl, rozhodl se to vrátit, ale my si za chvilku řekneme, jakým způsobem a po jaké době.
2: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
3: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
2: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na Ticketportálu.
3: Společnost Surmat ve Vnorovech přijme řidiče nákladního automobilu pro rozvoz hutního materiálu po Jihomoravském a Zlínském kraji. Požadujeme řidičské oprávnění skupiny C, profesní průkaz a bezúhonnost. Nástup je možný i hned. Máte zájem? Zašlete svůj životopis na e-mail řičica@surmat.cz.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
0: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101,4, Brno 105.

0: Někde jsem četl, že svědomí je mlčenlivé volání.
1: No, tak asi to tak je, protože v Kalifornii se stalo to, že majitel v knihkupectví dostal balíček a uvnitř byla knížka a taky přiložená omluva. Tam nějaký neznámý pisatel přiznal, že knížku z obchodu ukradl, ale jako bacha, jo, před 40 lety. 40 let ho to trápilo, no a tak tu knížku prostě přibalil omluvný dopis a k tomu ještě $100 jako odškodné a poslali prostě tomu pánovi. A ten pán teda říkal, že jako překvapivější balíček asi v životě nedostal.
0: Stane se, že některou knížku přečtu hned, pak jsou knížky, které čtu hodně dlouho, ale je pravda, že 40 let jsem knížku nečetl, tak jakože dlouho. Ani tu vkladní knížku ne.
1: Ani já ne.
0: Ale vidíš to? I po 40 letech se v tobě hlo svědomí.
1: No.
0: A vrátíš to.
1: A to hezké, hezké to je, se mi
0: jo,
1: to líbí.
0: Jo. Otázka, co to bylo za knížku, že si tak dlouho nechával, to byla nějaká Káma Sutra, po 40 letech se to všechno naučil a vrátil to.
1: To nevím, ale majiteli každopádně říkal, že ji dal zpátky do toho, do regálku, takže.
0: Tak to je paráda, protože asi se mu po té knížce stejskalo, asi jak bude teď zpívat Valda Gang.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Krásné středeční dopoledne přejem z Rádia Jich. Jsme v půlce pracovního týdne, láme se nám to, to věřím, že máte radost. A radost si budeme dělat taky další muzikou, po desáté třeba Unique 2 a Break My Stride.

0: kvůli stavbě okružních křižovatek. Tak zůstaňte s námi, užívejte muziku a mějte krásnou středu.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: 20. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
1: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
3: Se skvrnami si nemusíte lámat hlavu. Vaniš pomáhá odstranit i odolnější skvrny a vrátit prádlu čistotu a svěžest. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Právě teď Vaniš Gel 2 litry v penny za 219,90.
4: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 19:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90 a šunku Marína 100 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhej.

0: Volejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
1: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrum.cz.
2: Za dvě minutky bude 10 a my vám z rádia již přejeme krásnou středu.
3: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
4: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
5: Bzenec po prvním týdnu prací upravil dopravní opatření kvůli stavbě okružních křižovatek a mezi Brnem a Vyškovem začne dlouhá železniční výluka, vlaky nahradí autobusy. Po prvním týdnu výstavby okružních křižovatek Bzenec upravuje dopravní značení i trasy objížděk. Navigace už nemají vést řidiče od Strážnice do Veselské ulice, ale přes okolní obce podle schválené objízdné trasy. Do ulic Zahradní, je Plachty a Žilkova přibude zákaz vjezdu s výjimkou dopravní obsluhy a obyvatel Bzence a policie má více kontrolovat také Veselskou a ulici P.O. Hvězdoslava. Další dopravní značení má zhotovitel doplnit také ve směru od Strážnice. Od zítřka čeká cestující mezi Brnem a Vyškovskem rozsáhlá výluka, která potrvá až do 21. října. Vlaky linky S2 nahradí v úseku Holubice, Sokolnice, Telnice autobusy a změny se dotknou také vybraných rychlíků R12. O víkendu 15. a 16. srpna navíc nepojedou rychlíky R8 mezi Brnem, Vyškovem, Nezamyslicemi, Kojetínem a Přerovem a rovněž je zastoupí náhradní autobusy. Kvůli výluce se upraví také regionální autobusové linky 610, 611, 620 a 630, přičemž Hostěrádky Rešov obslouží posílená linka 611. Od 14. do 27. srpna pojedou podle změněných časů jsou také některé vlaky S6 mezi Brnem a Slavkovem. Dopravci proto doporučují před cestou zkontrolovat konkrétní spoj ve výlukovém jízdním řádu.
4: Rádio Jih. Počasí.
2: Dneska očekáváme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty v Jihomoravském kraji 29 stupňů a ve Zlínském 27. No a právě teď přesně v 10 hodin Kobylí a Velehrad hlásí 19, v Mikulčicích máte 20 a v Hodoníně máme taky 20 stupňů Celsia.
6: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, Top Centrum Car Kyjov.
4: Rádio Jih. Doprava.
2: Hezké

0: Tak si na to počkejte a než se k tomu dostaneme, tak si užijte následující muziku. Tady je zpěvačka Pink se songem So What.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

No a teď, jak už jsme načnuli, tak se vydáváme do Rajhradu na Brněnsku, kde přímo na jedoucím vlaku předvedla jedna dvojice, doslova můžeme říct, hazard se životem. Maskovaní mladí lidi seděli na zadní části soupravy Moravia, na náraznicích a podle toho zveřejněného videa se drželi jenom za stěrač. Jejich nebezpečnou jízdu natočil cestující z nástupiště a záběry se potom objevily na sociálních sítích, takže případem už se zabývají jihomoravští policisté jako přestupkem proti zákonu o drahách. A dokonce, představte si, připomínají, že podobné případy řeší v kraji několikrát do roka. Tenhle takzvaný train surfing je přitom

0: Další muziku za okamžik Xindlix a Cudzinka v tvoje zemi.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

snad ho hezké a příjemné i máte, i pokud jste zrovna v práci. O další tedy hudební zpříjemnění se nám postarají Robert Miles, Naked a Sunrise Avenue. No a zpříjemnili jste to taky v Blansku. Zpříjemnili si to dalšími plameňáky.

0: víc, hezké dopoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: 20. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
1: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
2: Sedleci u Mikulova pod pergolou zase znova. Vinař pro vás v sklepě chystá skvělá vína, poetická. Přispěchejte, hola hola, karavany louka volá. Sami víno zakoupíte, ve dne v noci uvidíte. Klobás škvárky, grill se hřeje, obsluha se hezky směje. Bicykl už se vám spíná, těší se sedlecká vína.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Luc a získej nákup zdarma. XXX Luc do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Město Veselí nad Moravou zve na oslavy 770 let od první písemné zmínky o městě, které se uskuteční od 21. do 23. srpna. Čekají vás slavnostní trhy s doprovodným programem, vernisáže, bohatý kulturní program pro všechny generace i řada dalších atrakcí. Přijďte společně oslavit významné jubileum města. Více informací najdete na www.veselí-nad-moravou.cz. Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na Den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru z Lovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek. V sobotu 15. srpna od 7 do 13 hodin ožije letiště v Luhačovicích srazem historických automobilů a motocyklů spojeným s hobbyburzou a bleším trhem. Těšit se můžete na auto i motodíly, starožitnosti, mince, vojenské předměty i mnoho dalších zajímavostí. Děti do 15 let a držitelé průkazu ZTP mají vstup zdarma. Občerstvení zajištěno www.veteránkalendář.cz. Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbalová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixham Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Občerstvení u slunce v Hovoranech vás srdečně zve na Hovoranské brnkání. Popadněte hudební nástroje, zbalte dobrou náladu a doražte v pátek 14. srpna od 19 hodin. Čeká vás parádní večer plný hudby s troškou improvizace. Těšit se můžete i na speciálně upravené selátko na venkovním grilu. Více informací na Facebooku Občerstvení u slunce Hovorany. Přijďte ochutnat vína ze zámků. V sobotu 15. srpna od 14 hodin v Bzeneckém parku. Těšte se na sekty, rizlinky napříč světem, zlaté slovácké vinaře a dvě masterclass degustace vín z Bordeaux a Jihoafrické republiky. Chybět nebude ani živý jazz a občerstvení. Více najdete na zámeckévinařství.cz.
1: Aktuální čas 10 hodin a 42 minut, posloucháte Rádio Jih a míříme teď do Blanska. Tam totiž přibývá růžových plameňáků. Sochy, které na jaře vytvořili žáci tamní základní umělecké školy, se z Rožmitálovy

novost nakonec. Celý ten nápad vznikl v Zušce Blansko, kde děti pro svoje plameňáky vymysleli dokonce i příběh o cestě z Indie za klidnějším místem k životu.

Jednou ztratíš všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

to, měli jste nějaký, se říká, kopr, moc se vám nechtělo, tak my vám tu energii zvedneme a náladu zlepšíme dalšími dnešními hity a z nich nás po 11. čeká třeba zpěvačka Lady Gaga a její Bad Romance.

0: Naši dobrovolní hasiči dostanou novou Tatru, tak například o tom budou dnešní Moravské zprávy rádia jejich podání Petra Jindry. Krásné středeční dopoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name.

0: slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: MG Centrum ve Bzenci hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavač, prodavačka vodotopo a železářství. Náplní práce bude komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké slevy a příspěvek na stravu. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 30. Životopisy posílejte na e-mail železářství@mgcentrum.cz.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde fakt? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Máme přesně 11 hodin a z rádia jich přijeme krásné dopoledne.
7: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
8: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
9: Valtičtí dobrovolní hasiči dostanou novou Tatru a ulice Za rámy ve Zlíně se mění kvůli městské hromadné dopravě. Hotovo má být do konce prázdnin. Dobrovolní hasiči ve Valticích převezmou zhruba za měsíc nový vůz Tatra Force. Ten nahradí dosluhující Liasku. Auto se nyní dokončuje ve společnosti THT Polička, kam hasiči přivezli vybavení určené do nástavby. Do konce srpna je čeká ještě kontrolní den zaměřený na kabinu posádky. Nová Tatra by měla do Valtic dorazit kolem 10. září a poté se s ní začnou řidiči seznamovat v provozu. Řidiče ve Zlíně dále omezuje přestavba křižovatky ulic Zárámí a Dlouhá. Ta má nově umožnit průjezd autobusů i trolejbusů. Stavbaři upravují vozovku, chodníky i trakční vedení a přibude také dělící ostrůvek a přechod pro chodce. Po dokončení bude možné odbočit z Dlouhé do Zarámí a opačně ze Zarámí doprava směrem ke kostelu. Nová trasa má v budoucnu pomoci městské hromadné dopravě obsloužit plánovaný dopravní terminál u vlakového nádraží a zároveň posloužit jako objížďka při problémech na třídě Tomáše Bati. Pokud dovolí počasí, práce mají skončit do konce prázdnin. Do té doby zůstává ulice Zarámí zaslepená.
8: Rádio Jih, počasí.

0: Pohádky. Po 11. Uherské Hradiště hlásí 19, Stupava 20, Ždánice 21 a Bulhary 22 stupňů Celsia.
1: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
2: Rádio Jih, doprava.
0: Zdravíme tady.

Věříme, že máte hezké středeční dopoledne s rádiemi. Zase o něco hezčí, nám ho už za malý moment udělá kapela Miraja, taky The Wanted. A za těch několik málo minut si dáme taky takovou připomínku do přírody. Sice, že Národní park není veřejná toaleta. Zpráva pod ní upozorňuje na problém, který po sobě v přírodě nechávají někteří turisté. Ale nejenom upozorňují, ale taky radí, jak

nenechávají v přírodě kapesníky ani vlhčené ubrousky. Ono by sice někdo mohl říct, no ježíš, jeden kapesník, ale parkem každý rok projde přes 500 000 lidí a i obyčejný papírový kapesník se kor teď za sucha může rozkládat několik měsíců. Takže v ideálním případě, v tom úplně nejideálnějším, využít toalety v obcích ještě předtím, než vyrazíte někam na tu trasu, a když už vás potřeba zastihne v lese, tak si sebou vezměte sáček a ty použité papíry si z parku odneste. A pokud ani ten sáček

0: buď sebou sáček, nebo se vyčůrat před tím, anebo to teda prostě aspoň zahrnout. Myslet na to, ať nám ta příroda zůstane ještě aspoň trošku pěkná. No a teď už si pojďme užít na rádiu jich další muziku, za moment Olivia Dean s hitem Man I Need.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Jeden safír.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Společnost Surmat ve Vnorovech přijme řidiče nákladního automobilu pro rozvoz hutního materiálu po Jihomoravském a Zlínském kraji. Požadujeme řidičské oprávnění skupiny C, profesní průkaz a bezúhonnost. Nástup je možný i hned. Máte zájem? Zašlete svůj životopis na e-mail řičica@surmat.cz.
4: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
7: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
8: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
9: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
10: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
11: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mévelix. Buďte in.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
15: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101.4, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín.

0: nepatrných krádeží, ničili majetek a nevhodně se chovali k návštěvníkům. Situaci řešili společně zástupci Bohunic, Starého a Nového Lískovce, obchodního centra i policie. A Ostraha navíc spolupracuje třeba se spolkem Ratolest Brno, který pomáhá dětem a mladým lidem v těžkých situacích. No a situace se má teď tak, že největší problémy centrum zaznamenalo na začátku letošního roku. V létě už podle jeho manažerky výskyt problémové mládeže neeviduje. No tak to vypadá, že ta opatření a řešení toho pomohla, tak to jsme rádi. Věřme, že to taky zůstane. A teď už si pojďme na rádiových užít další muziku. Tady je Reddy Kirken a Zítra mám.
1: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: zpříjemňovat tu první odpolední hodinku od BB Rexy. Další bude taky Belinda Carlisle a její Heaven is a Place on Earth. A přidáme také Evču Farnou a její Všechno nebo nic. No a mezi Brnem a Vyškovem začne dlouhá železniční výluka. Vlaky nahradí autobusy. O tom a nejen o tom budou dnešní Moravské zprávy rádia i v podání Petra Jindry.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Jihovská pěstitelská pálenice zahajuje 2. září pálení destilátů a již teď přijímá přihlášky. Patří mezi nejmodernější a zákazníkům poskytuje ten nejlepší servis od visání majče, jeho odpeckování a destilaci na třístupňové destilační koloně, včetně vyčištění destilátu na ultrazvukové čističce. Zájemci se mohou přihlásit na telefonním čísle 724 224 958 nebo mailem na palenicekyjov@seznam.cz. Kvalitní pálení. Pálenice Kyjov, ulice Luční.
4: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
5: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
6: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
7: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
8: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Dčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
3: Kyjov slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.mestokyjov.cz.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun.

0: kupon bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
1: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrum.cz.
2: Minutku před 12. hodinou vám z rádia jich přejem dobrou chuť.
3: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
4: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
5: Bzenec po prvním týdnu prací upravil dopravní opatření kvůli stavbě okružních křižovatek a mezi Brnem a Vyškovskem začne dlouhá železniční výluka, vlaky nahradí autobusy. Po prvním týdnu výstavby okružních křižovatek Bzenec upravuje dopravní značení i trasy objížděk. Navigace už nemají vést řidiče od Strážnice do Veselské ulice, ale přes okolní obce podle schválené objízdné trasy. Do ulic Záradní je Plachty a Žilkova přibude zákaz vjezdu s výjimkou dopravní obsluhy a obyvatel Bzence a policie má více kontrolovat také Veselskou a ulici P.O. Hvězdoslava. Další dopravní značení má zhotovitel doplnit také ve směru od Strážnice. Od zítřka čeká cestující mezi Brnem a Vyškovskem rozsáhlá výluka, která potrvá až do 21. října. Vlaky linky S2 nahradí v úseku Holubice, Sokolnice, Telnice autobusy a změny se dotknou také vybraných rychlíků R12. O víkendu 15. a 16. srpna navíc nepojedou rychlíky R8 mezi Brnem, Vyškovem, Nezamyslicemi, Kojetínem a Přerovem a rovněž je zastoupí náhradní autobusy. Kvůli výluce se upraví také regionální autobusové linky 610, 611, 620 a 630, přičemž Hostirádky Rešov obslouží posílená linka 611. Od 14. do 27. srpna pojedou podle změněných časů také některé vlaky S6 mezi Brnem a Slavkovem. Dopravci proto doporučují před cestou zkontrolovat konkrétní spoj ve výlukovém jízdním řádu.

0: V Buchlovice měří 21 a Šachvice 22 stupňů Celsia.
1: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
2: Rádio Jih, doprava.

občerstvením a pitím. Takže pokud byste tuto nenahraditelnou atmosféru chtěli zažít, tak tuhle sobotu 15. srpna ve Strážnickém skanzenu od 9 do 17 hodin a důležité info, poslední návštěvníky pustí dovnitř v 16.

0: Fabiany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Při tvorbě dnešního pořadu jsem si více než obvykle uvědomil, jak čas šíleně letí. Připadá mě to jako včera, kdy jsme v loni čistili mlýnek a list po sezóně a další vinobraní je před námi. I když je relativně ještě čas, možná stojí za to si udělat malou inventuru ve sklepě. Úroda letos asi nebude patřit mezi ty největší, ale i tak je potřeba ji někam uložit. Například do populárních a vyzkoušených malých nerezových nádob s plovoucím víkem. Ve vinařském domě nabízíme od objemu 30 až do objemu 1000 litrů a to za velmi nízké ceny. Pořizují si je mimo vinaře i pálenkáři, medaři, malovýrobci piva, sajdru a další, kdo potřebují uskladnit svůj výrobek bez rizika znečištění či inekce jiných pachů a chutí. Výborná vlastnost těchto nádrží je i lehkost, skladnost a možnost jí mít stále plnou. Vždyť nerezka 150 litrů váží jen 8 kg. Je daleko lehčí jak demižon. Díky ušlechtilé nerezové oceli, což je vlastně legovaná ocel, která obsahuje vysoký podíl chromu, nemusí být stěna příliš silná. Nerezovou nádobu si ale i tak musíme chránit, zejména před porušením jinými kovy nebo nevhodnými přípravky. Pak přichází tzv. Bodové korozi, tedy kdy tečky v chromu se brzy stanou malými dírkami. Vzhledem k vzniku vinného kamene je jeho odstraňování a možnost čištění velmi významné na zpracování povrchu. Čím hladší, tím lepší. Proto má dnes naprostá většina nádrží leštěný povrch. Při čištění nesmí být použit přípravek obsahující chlor, který je pro nerez smrtící, a ani taky žádné mechanické škrabky. Lehce nádrž vyčistíte tak, že ji napřed vystříkáte studenou vodou a pak jemně pustíte po stěnách vřelou vodu. Díky pnutí se kámen uvolní a hladce sjede na dno. Nerez dobře odvádí teplo a tak lze při kvašení nádrž lépe ohřát či ochladit obyčejným větrákem nebo vodou se suchým ledem. A asi největší výhodou v našich podmínkách malých sklepů je plovoucí víko, které udrží náplň sudu stále plnou. Sklizeň se nekompromisně blíží, rád bych připomněl, s čím se v naší velké a moderní prodejně vinařského domu můžeme pochlubit. Jsou to mimo jiné velmi osvědčené špičkové kvasinky řady Fermi Hill či prémiové francouzské Anchor. Na zpracování hroznů a moštu máme také enzymy a antioxidanty. Samozřejmostí je také široká škála bentonitů, čiřidel, kyselin a také větších technologií, jako jsou kvalitní mylínko odstopkovače, lisy, čerpadla, filtry, kádě i mnoho druhů lahví. Z nerezových produktů jsou to míchadla, stáčecí pomůcky, náhadice či síta, kýble i malé nádoby na míchání přípravků. Máme také český cukr Krystal v balení 25 kg a samozřejmostí je i hroznový koncentrát, buničina a mnoho dalších věcí. Vinobraní je krásné, ale pro nás vinaře i hodně stresové. Tak nám všem přeji hlavně pevné nervy. Od mikrofonu Rádia Jih přeji hezký den Zbyněk Kopeček, vinařský dům Dumňany.
0: Vinařovo okénko na Rádiu Jih.

0: CZ. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

kopečkem. No a pojďme si říct, co nás čeká dál. Z muziky Ray Dalton, Linkin Park anebo Regan Bowman a taky nás možná

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe

0: 6 minut. No a možná víte, že nás dneska večer čeká částečné zatmění slunce a nabídne opravdu zajímavou podívanu, ale při pozorování je zásadní chránit si oči. Na slunce se nikdy nedívejte nechráněnýma očima, a to ani ve chvíli, kdy bude jeho velká část zakrytá měsícem. Bezpečné jsou pouze certifikované brýle, určené právě k pozorování slunce, případně dalekohled se speciálním slunečním filtrem na objektivu. Naopak běžné sluneční brýle, začazené sklo, různé nějaké barevné folie nebo třeba CDčka, DVDčka oči nechrání a hrozí poškození zraku, takže na tohle rozhodně myslete, ať si kvůli pár minutám neuděláte zbytečně něco s očima. Pokud zatmění chcete vidět, tak si na to dobře připravte, anebo si zajďte někam, kde na to dobře připravení jsou, jako třeba do hvězdárny ve Žďánicích. A pro info ještě, třeba v Brně i ve Zlíně začne zatmění v 19 hodin 20 minut a maxima dosáhne ve 20 hodin a 12 minut. K tomu všemu se ještě očekává taky meteorický roj Perseid, takže i nějakou tu v uvozovkách padající hvězdu bychom mohli vidět. Takže se na ten večer nachystejte, hezky se uvelepte, udělejte si hezkou chvilku a pozorujte. Užijte si to a stejně tak si užijeme taky další muziku na rádiu Jich za okamžik. Poetika s novinkou Blízko.
1: Město Veselí nad Moravou zve na oslavy 770 let od první písemné zmínky o městě, které se uskuteční od 21. do 23. srpna. Čekají vás slavnostní trhy s doprovodným programem, vernisáže, bohatý kulturní program pro všechny generace i řada dalších atrakcí. Přijďte společně oslavit významné jubileum města. Více informací najdete na www.veselí-nad-moravou.cz. Bzenecké rodinné vinařství vás zve na 6. ročník Galerie Rýnského Ryzlinku. Přijďte ochutnat Rýnské Ryzlinky ročníku 1999 až 2025. Připraveny jsou prohlídky sklepa s degustací, a to v pátek 14. srpna od 15 do 23 hodin a v sobotu 15. srpna od 12 do 23 hodin. Akce se koná ve sklepních prostorách na Horním náměstí 66 v Bzenci. V sobotu od 17 hodin zahraje cymbálová muzika Hantál. Združení Petrov žije vás zve na 15. Petrovské chmelobraní. V sobotu 15. srpna od 11 hodin v areálu Petrovských plží ochutnáte desítky piv z 25 mini i středních pivovarů. Chybět nebude občerstvení ani vína od místních vinařů. Vstupné je 100 korun. Na místě budeme soutěžit o láhev nejsilnějšího piva na světě Scottish Beefeer Fire. Více na Facebooku 15. chmelobraní. Přijďte ochutnat vína ze zámků. V sobotu 15. srpna od 14 hodin v Bzeneckém parku. Těšte se na sekty, ryzlinky napříč světem, zlaté slovácké vinaře a dvě masterclass degustace vín z Bordeaux a Jihoafrické republiky. Chybět nebude ani živý jazz a občerstvení. Více najdete na zámeckévinařství.cz. Zahrádkáři a vinaři z Čejče vás zvou na letní putování vinnými sklepy. Přijďte v sobotu 15. srpna do areálu sklepů pod Bůdama. Od 11 do 18 hodin pro vás bude otevřeno 19 vinných sklepů. Můžete ochutnat celkem 255 vzorků vín. Během dne vás bude zpěvem lidových písní provázet mužský sbor z Hovorán. Večer zpestří cymbálová muzika Stupava a hudebník Víťův brácha.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

hodina, posloucháte Rádio X, za mikrofonem Veronika Brostianu. No a my se spolu dneska naposled podíváme, jaká muzika nám bude hrát tu další, tedy 13. hodinku. Budou to třeba Backstreet Boys a

0: Krištof přidá půlnoční břík. Petr Indra přidá středeční humoravské zprávy rádia jich, no a prozradí nám v nich třeba to, že ulice Za rámí ve Zlíně se mění kvůli městské hromadné dopravě. Hotovo má být do konce prázdnin. Tak zůstaňte s námi, ať vám nic neuteče, a mějte krásné středeční odpoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name,

0: vysílající modely Slunce, Země a Měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Za necelé dvě minutky nám od 13. hodina. My vám z rádia chceme krásné odpoledne.
3: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
4: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
5: Valtičtí dobrovolní hasiči dostanou novou Tatru a ulice Za rámy ve Zlíně se mění kvůli městské hromadné dopravě. Hotovo má být do konce prázdnin. Dobrovolní hasiči ve Valticích převezmou zhruba za měsíc nový vůz Tatra Force. Ten nahradí dosluhující Liasku. Auto se nyní dokončuje ve společnosti THT Polička, kam hasiči přivezli vybavení určené do nástavby. Do konce srpna je čeká ještě kontrolní den zaměřený na kabinu posádky. Nová Tatra by měla do Valtic dorazit kolem 10. září a poté se s ní začnou řidiči.

0: seznamovat v provozu. Řidiče ve Zlíně dále omezuje přestavba křižovatky ulic Zárámí a Dlouhá. Ta má nově umožnit průjezd autobusů i trolejbusů. Stavbaři upravují vozovku, chodníky i trakční vedení a přibude také dělící ostrůvek a přechod pro chodce. Po dokončení bude možné odbočit z Dlouhé do Zárámí a opačně ze Zárámí doprava směrem ke Kostelu. Nová trasa má v budoucnu pomoci městské hromadné dopravě obsloužit plánovaný dopravní terminál u vlakového nádraží a zároveň posloužit jako objížďka při problémech na třídě Tomáše Bati. Pokud dovolí počasí, práce mají skončit do konce prázdnin. Do té doby zůstává ulice Zárámí zaslepená.
1: Rádio Jih. Počasí.
2: Středeční odpoledne bude jasné nebo skoro jasné. No a co se týče teplot, tak v Jihomoravském kraji očekáváme dneska na nejvýš 29 stupňů a ve Zlínském 27. No a právě teď přesně ve 13 hodin ve Zlíně máte 22 a Šardice, Hustopeče i Otnice hlásí po 24 stupních Celsia.
3: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, top centrum Kharkiv.
1: Rádio Jih, doprava.
2: Zdravíme taky řidičky.

obou směrech a na D2 na 19. kilometru směrem od Bratislavy na Brno zasahuje do pravého pruhu osobní auto s defektem, tak i tady opatrně. Hlavně opatrně na silnicích, taky ohleduplně, trpělivě a ať už strčíte kamkoliv, mějte s rádiem jich šťastnou středeční cestu.

Věříme, že máte s rádiem jejich hezké středeční odpoledne a pojďme si ho zpříjemňovat i dál. Samozřejmě další muzikou jste za moment Robbie Williams a nebo taky Felix Jen.

0: Aktuální čas 13 hodin a 15 minut, posloucháte Rádio Jih. No a naše cesty vedou do Zlína, kde se teda zloději opravdu moc daleko nedostali. V uplynulých dnech odpoledne si svědkyně všimla muže na koloběžce, který zastavil u domu v centru města a přelezl tam plot. Další svědek potom strážníkům řekl, že dovnitř zadním oknem vlezli nejmíň 3 lidi. Hlídky zjistili, že okno bylo poškozené a na parapetu zůstalo páčidlo. Ta trojice zlodějů byla stále uvnitř, ale po výzivě vyšli ven, no a šlo o 2 muže ve věku 36 a 34 let a 28letou ženu. Strážníci je zadrželi samozřejmě a předali republikové policii k dalšímu šetření. No a prej, že lidi v dnešní době si už nevšímají, tak někteří si evidentně všímají někde a my jim za to děkujeme a z rádia jich všem všímavým lidem posíláme kapelu Krištof. Hezké odpoledne.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Blíží se nám půl druhá odpolední, to znamená, že se nám tady na rádiu jich blíží taky střídání za mikrofonem, ale ještě předtím, než se prohodíme a dneska ne s Vlastíkem, dneska tady máme jinou vzácnou výpomoc, tak pro vás máme ještě jeden tip na tento víkend. A na své si rozhodně přijdou milovníci vojenské techniky. V sobotu 15. srpna se na Pánově v Hodoníně uskuteční vojenský den a ten nabídne ukázky techniky i dynamické ukázky přímo v akci. Kdo by chtěl ještě trošku

0: Sad with some freedom.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
4: Společnost Surmat ve Vnorovech přijme řidiče nákladního automobilu pro rozvoz hutního materiálu po Jihomoravském a Zlínském kraji. Požadujeme řidičské oprávnění skupiny C, profesní průkaz a bezúhonnost. Nástup je možný i hned. Máte zájem? Zašlete svůj životopis na e-mail řidičca@surmat.cz.

0: nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark.

0: akce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro energy drink Tiger půl litru od dvou kusů cena 12,90 za kus. A Mioneto Prosecco přikoupí dvou kusů za 109,95 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 1014, Brno

0: Moravy, díky za to. A naproti mě ve studiu dneska ne vlastník, ale Šíma. Čau, Šímo.
1: Nazdar, Veru, ahoj.
0: Jak se máš?
1: Hele, už dobrý. U nás řádila o víkendu nějaká gastro něco, takže to bylo takový jako...
0: To je legrace vždycky, že?
1: Ano, to byl takový zábavný víkend a proběhaný a tak dále. Ano. Ale už je to dobré, venku je krásně, já už se mám krásně jít, takže dobrý.
0: Tak to je dobře. Takže já ti dám tvoji oblíbenou disciplínu tady, jo. Dám ti dvě slova pospátku, ale fakt je, jako jsou krátké, v pohodě to je.
1: Zase dvě slova, i vlastník mi dal dvě, to
0: ono,
1: mě prostě
0: my si totiž
1: trápíte.
0: Dáváme dvě. To je jako vždycky to už, my jsme začínali na jednom, no a pak jsme si říkali, ježiš, no, tak jedno, no, tak už máme dvě. A
1: máte dvě, to je vyšší prostě level, já ten můj mozeček je na to, víš, ještě nevytrénoval.
0: Ne, to zvládneš, dívej, jo, takže první je I-ne-jod.
1: Ne-jod.
0: Aha.
1: Do-jí.
0: I-ne-jod. Máš to správně, ty první tři, co jsi říkal.
1: Dojení.
0: Ano.
1: Dojení.
0: Vark.
1: Krav.
0: Jo, je to tam. No vidíš, jak stojal.
1: Dojení krav, no ty bláho.
0: A ty teda můžeš, protože já jsem teď nahrávala spot a bylo tam právě dojení. Víš,
1: aha,
0: tak jsem si...
1: jo, takže tak, no já jsem si jako dojení, jsem si říkal, co se zaslou, jo a už čekám,
0: jo,
1: dojení
0: no,
1: krav.
0: No, tak.
1: Dobrý, hele, tak zítra, takže, zítra já, jo.
0: Těšíš se, že?
1: Těším se, hodně, už budu přemýšlet celý
0: večer. Ne, že mě potrápíš, sorry.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

pokáč, daj zákaz přiblížení. No a Will Smith a jeho Muži v černém.

0: sucho, pitné vody dost, víc jí ale bere z víru.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám...

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
2: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
3: MG Centrum Webzen si hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavač, prodavačka vodotopo a železářství. Náplní práce bude komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké slevy a příspěvek na stravu. Nástup možný i hned.

0: www.centrum.cz. Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
1: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 90.

0: 59 korun. KIK. Víc než si myslíte.
1: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrač Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
4: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín www.topcentrum.cz.
5: Minutu po 14. hodině posloucháte Rádio Jih.
6: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Brno má i přes sucho pitné vody dost, více jí ale bere Zvíru a Zlín řeší budoucnost zimního stadionu. Zásobování Brna pitnou vodou není ani při současném extrémním suchu v nejbližších měsících ohrožené. Březovské prameniště už samo nestačí a město proto letos získává z Vírské přehrady 37% vody, zatímco loni ve stejnou dobu to bylo 16%. Víry nyní naplněny zhruba ze 60% a jeho hladina může při pokračujícím suchu dále klesat. Brněnská vodárenská soustava vyrábí v průměru 1015 litrů pitné vody za sekundu pro přibližně 440 tisíc obyvatel. Vodárny zároveň dále posilují kapacitu úpravny ve Švařci a modernizují přivaděč Zvířské nádrže. Ve Zlíně skončila lhůta pro zájemce, kteří chtěli nabídnout řešení budoucnosti zimního stadionu. Město zvažuje jeho rekonstrukci i stavbu nové multifunkční haly. Zatím ale nechce říci, zda se do výzvy někdo přihlásil. Současně radnice nabízí k prodeji svůj obchodní podíl v hokejovém klubu. Ani u něj magistrát zatím neprozradil, zda už má konkrétního zájemce.
7: Rádio Jih. Počasí.
5: Počasí venku dneska vypadá celkem pohodově. Aktuální teploty Kyjov hlásí 24 stupňů, no a Vacenovice, Vrbice i Boršice shodně 23 stupňů. Zítra očekáváme většinou jasnou oblohu s nejvyššími teplotami kolem 27 až 30 stupňů.
9: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol a samozřejmě quattro. Audi Terminál, Top Centrum Kharkiv.
7: Rádio Jih, doprava.
5: Pokud se aktuálně nacházíte v Brně, dejte si pozor v ulici Hlinky u křižovatky s Vinařskou, bourala dvě osobní auta a částečně tam blokují dopravu. No a celkově ta doprava nám pomalu, ale jistě houstne vlivem blížící se odpolední špičky, tak jezděte opatrně.

0: vám poradím, co můžete oslavovat právě dnes, třeba i vy. Z rádia Jih posílám Jeleny a taky Coldplay.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

na rádiu Jih, rádiu Jižní Moravy. Díky, že jste s námi i ve středu 12. srpna. Dneska je 224. den roku a to znamená jediné. Všem Klárkám, které dneska slaví svátek, přejeme všechno nejlepší. Na Slovensku slaví Darny, takže i Darinkám posíláme naše vinčování. No a samozřejmě nezapomínáme ani na všechny dnešní oslavence narozenin.

0: 40 tisíc nositelek tohoto jména, takže Bersejdy dneska nebudou jediné, které budou zářit. 12. srpen ale nepatří jen Clarkám. Připomínáme si také Světový den slonů, Mezinárodní den mládeže a taky Den gramofonových desek. No a právě u nich chvíli zůstaneme. Gramofonovou desku si nechal už v roce 1887 patentovat Emil Berliner a dlouhá desetiletí šlo o jeden z hlavních způsobů, jak si doma pustit hudbu. Pak přišla CDčka a vinyl na čas ustoupil do pozadí. Jenže kolem roku 2005 se začal znovu vracet do módy a dneska má mezi hudebními fanoušky znovu svoje pevné místo. Tak co vy? Máte doma taky gramofon a pouštíte si ještě desky? Napište mi na WhatsApp rádia jejich 606 703 889, co na vinylu posloucháte a jestli třeba máte doma nějaký vzácný kousek nebo limitovanou edici.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Od Klárek zpátky k muzice. Dáme si Bruno Marse, taky Lady Gagu. Užívejte krásné středeční odpoledne s Rádiem Jih.

0: Ta skladba Men in Black, ústřední song ze stejnojmenné sci-fi komedie z roku 1997, Muži v černém, Will Smith, Tommy Lee Jones, Nostalgie jak hrom. Asi mám dnes na večer program jasný. Každopádně z minulosti zpátky do přítomnosti. A konkrétně do nadcházejícího víkendu. Fotbal, grilované dobroty, muzika a oslava, která se může protáhnout až do rána. V Jestřabí bude o víkendu pořádně živo, tamní fotbalový klub totiž slaví narozeniny. Kolikáté narozky slaví a na co všechno se můžete těšit, prozradíme už za chvilku v éteru Rádia Jich.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jich a my

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
2: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na Ticketportálu.
3: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
4: Společnost Surmat ve Vnorovech přijme řidiče nákladního automobilu pro rozvoz hutního materiálu po Jihomoravském a Zlínském kraji. Požadujeme řidičské oprávnění skupiny C, profesní průkaz a bezúhonnost. Nástup je možný i hned. Máte zájem? Zašlete svůj životopis na e-mail řičica@surmat.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Pryč DPH, pryč DPH!
7: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte se sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix, buďte in.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Takže jestli máte rádi fotbal a dobrou zábavu, pouťový víkend ve Střebí je jasná volba.
1: Město Veselí nad Moravou zve na oslavy 770 let od první písemné zmínky o městě, které se uskuteční od 21. do 23. srpna. Čekají vás slavnostní trhy s doprovodným programem, vernisáže, bohatý kulturní program pro všechny generace i řada dalších atrakcí. Přijďte společně oslavit významné jubileum města. Více informací najdete na www.veselí-nad-moravou.cz. Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru z Lovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek. Bzenecké rodinné vinařství vás zve na 6. ročník Galerie Rýnského Ryzlinku. Přijďte ochutnat Rýnské Ryzlinky ročníku 1999 až 2025. Připraveny jsou prohlídky sklepa s degustací, a to v pátek 14. srpna od 15 do 23 hodin a v sobotu 15. srpna od 12 do 23 hodin. Akce se koná ve sklepních prostorách na Horním náměstí 66 v Bzenci. V sobotu od 17 hodin zahraje cymbálová muzika Hantál. Združení Petrov žije vás zve na 15. Petrovské chmelobraní. V sobotu 15. srpna od 11 hodin v areálu Petrovských Blží ochutnáte desítky piv z 25 mini i středních pivovarů. Chybět nebude občerstvení ani vína od místních vinařů. Vstupné je 100 korun. Na místě budeme soutěžit o láhev nejsilnějšího piva na světě Scottish Beefeer Fire. Více na Facebooku 15. chmelobraní. Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbalová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixham Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Přijďte ochutnat vína ze zámků. V sobotu 15. srpna od 14 hodin v Bzeneckém parku. Těšte se na sekty, ryzlinky napříč světem, zlaté slovácké vinaře a dvě masterclass degustace vín z Bordeaux a Jihoafrické republiky. Chybět nebude ani živý jazz a občerstvení. Více najdete na zámeckévinařství.cz.
2: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

trochu před 3 hodinou zněla z éteru kapela Mirai. Doufám, že si užíváte středeční odpoledne na vlnách Rádia Jih. No a aby byla ta středa ještě lepší, mám pro vás další pohodovou muziku. Bude třeba Kygo, Save My Love. Je tam taky Alan Walker, Faded.

0: Za chvilku už zprávy. Uherské Hradiště mění podlahu sportovní haly za víc než 4 miliony. I o tom bude mluvit Petr Indra v Jihomoravských zprávách na Rádiu Jih.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme

0: Vyhrajte si! Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
2: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
4: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
5: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní přijezd, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
6: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
7: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
8: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
9: Kyjov slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.mestokyjov.cz.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní

0: aktivní a výkonný ID Bus Cargo, teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
1: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrum.cz.
2: Je 15.01, posloucháte Rádio Jih.
3: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
4: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
5: Uherské Hradiště mění podlahu sportovní haly za více než 4 miliony a v brněnské Líšni má vyrůst 150 bytů. Spor se vede o parkování. Hlavní sál sportovní haly v Uherském Hradišti dostane po téměř 30 letech nový sportovní povrch za 4 miliony 260 tisíc korun. Rekonstrukce se týká celé plochy o rozloze 1060 metrů čtverečních a hotova má být do konce září. Nová podlaha nabídne lepší podmínky pro tréninky i soutěže a přibude také nové značení jednotlivých sportovišť. Součástí prací je i obnova vybavení, například žebřin, laviček, volejbalových sloupků nebo házenkářských branek. Sportovní kluby mají po dobu oprav zajištěny náhradní prostory. Na místě bývalého průmyslového areálu v Holcově ulici v brněnské Líšni plánuje developer čtyřpodlažní dům se zhruba 150 byty. Největší spor vyvolává parkování. Projekt počítá s 72 místy pro auta a 150 stáními pro kola. Radnice i část místních považují počet parkovacích míst za nedostatečný a obávají se dalšího zatížení okolních ulic. Developer naopak tvrdí, že návrh splňuje požadavky brněnských stavebních předpisů a dokonce mírně překračuje. Firma zároveň slibuje příspěvek v řádu vyšších milionů korun na zlepšení okolí. Projekt je zatím ve fázi přípravy a termín zahájení stavby není stanoven.
4: Rádio Jih. Počasí.
2: Mrkneme na teploty v kraji. U nás v Horní je aktuálně 25 stupňů, Bzenec hlásí 24, Kostice 25 a Jalubí 23 stupňů. Zítra by mělo být obdobně, většinou jasno, nejvyšší teploty o malinko vyšší, 27 až 30 stupňů.
6: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, Top Centrum Car Kyjov.
4: Rádio Jih. Doprava.
2: Silnice vypadají poměrně klidně. Pozor si dejte na Zlínsku na příjezdu do Vysokého pole z újezdu. Srazilo tam osobní auto srnu, tak projedete s opatrností. Přejeme vám z rádia šťastnou cestu.

0: do Břeclavi. Lesní požáry jsme dřív sledovali hlavně v zahraničí, no ale čím dál častěji se vyskytují u nás a právě dneska se jeden rozhořel u Břeclavi. Na místě zasahovalo téměř 5 desítek hasičů a kvůli minulosti lokality šlo o hodně citlivý zásah. Podrobnosti už za chvilku v Éteru Rádio Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Street 69 roztančila středeční vlny Rádia Jih. My kluky ze Zlína zdravíme a já posílám taky speciální pozdrav jejich zvukaři Lukášovi, se kterým jsme dlouhá léta spolupracovali. No každopádně ze Zlína se přesouváme do Břeclavy, kde dnes dopoledne hořel les v oblasti, kde se dodnes nachází stará munice. Požár zasáhl zhruba půl hektaru bořího lesa a hasiči kvůli němu vyhlásili druhý stupeň poplachu. Na místě zasahovalo 10 jednotek, které dostali oheň pod kontrolu a zásah je v tuto chvíli ukončen. Důležité je, že se během požáru nikdo nezranil a podle hasičů během zásahu nebyla hlášena ani žádná ohrožená nebo bouchající munice. Připomeňme,

0: prohledávají dodnes a ze země už vyzvedli desítky tisíc kusů střeliva, granátů a další munice. No tak jsme rádi, že se vše obešlo bez zranění a větších komplikací a do budoucna si přejme, abychom takovýchto požárů zažívali co nejméně. Pojďme zpátky na pozitivnější vlnu Texas a Summer Sun. To je další pecka, kterou posíláme a nejen do Břeclavy, vám všem z Rádia Jih.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: afrických zemí. No a co všechno tam budete moct pokoštovat a koupit, to vám prozradím už za chvilku. Do té doby si dáme ještě Kygo nebo Mary J. Blige. No a já vám přeju z rádia jejich pohodové odpoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
4: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci, kuře chlazené kilo za 59,90 a paprika bílá volná kilo za 29,90. Penny.
5: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
7: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5. 8.

I ve středu 12. srpna posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Díky za to. Tohle byl norský producent a DJ Alan Walker a jeho Faded. Další z hitů pro dobrou náladu. Mimochodem právě tahle skladba byla pro Alana Olava Walkera, jak zní jeho celé jméno, přelomová a získala platinová ocenění ve více než 10 zemích světa. A jestli máte rádi nejen světovou muziku, ale taky chutě z různých koutů světa, o víkendu si přijdete na své přímo u nás v Hodoníně.

přičemž zrání probíhalo přirozenou cestou. Nebudou chybět ani dobroty na domu, jako jsou sušené banány, ovoce, čaje, káva, čokoláda nebo super potraviny typu baobab či bambucká másla.

0: ku mně neváhejte. Nejlepší kousky tam, že prý mizí poměrně rychle. No nic, z Afriky zpátky domů. Kabát a pohoda, to si dáme na Rádiu Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Nelly Furtado, Say It Right. Další z hitu pro dobrou náladu, který jsme vám hráli na rádiu Ich. Alex Warren, Fever Dream, to je další muzika, na kterou se můžete těšit v následující hodince.

Whatever. No, z českého rybníčku si dáme Vesnu a Bena Kristová, Já si tě brát nebudu.

0: zimního stadionu. Už za chvilku v Jihomoravských zprávách na rádiu Jih.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám

0: V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
2: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
3: Vinohrady, Vinohrady, dobré vínko dáváte. Před letou Mikulova vítáme vás zas a znova. Vína skvělá, poetická, klobás už se k němu chystá. Pohodička, víno, klid, můžete tu tábořit. Ve dne v noci, uvidíte, sami se tu obsloužíte. I děti sebou vemte příště, máme pro ně hezké hřiště. Těšíme se na vás v Sedleci u Mikulova.
4: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
5: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
6: Všechno

0: Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: 2 minuty po 16:15 ladíte Rádio Jih.
2: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz
3: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
4: Brno má i přes sucho pitné vody dost, více jí ale bere Zvíru a Zlín řeší budoucnost zimního stadionu. Zásobování Brna pitnou vodou není ani při současném extrémním suchu v nejbližších měsících ohrožené. Březovské prameniště už samo nestačí a město proto letos získává z Vírské přehrady 37% vody, zatímco loni ve stejnou dobu to bylo 16%. Vír je nyní naplněný zhruba ze 60% a jeho hladina může při pokračujícím suchu dále klesat. Brněnská vodárenská soustava vyrábí v průměru 1015 litrů pitné vody za sekundu pro přibližně 440 tisíc obyvatel. Vodárny zároveň dále posilují kapacitu úpravny ve Švařci a modernizují přivaděč z Vírské nádrže. Ve Zlíně skončila lhůta pro zájemce, kteří chtěli nabídnout řešení budoucnosti zimního stadionu. Město zvažuje jeho rekonstrukci i stavbu nové multifunkční haly. Zatím ale nechce říci, zda se do výzvy někdo přihlásil. Současně radnice nabízí k prodej svůj obchodní podíl v hokejovém klubu. Ani u něj magistrát zatím neprozradil, zda už má konkrétního zájemce.
3: Rádio Jih. Počasí.
1: Teploměry v našem kraji zatím ukazují příjemné teploty. Břeclav hlásí 26 stupňů, Kněžďub 24 a Kletnice a Újezd u Brna shodně 25 stupňů. Zítra by měly být teploty velmi podobné, nejvíc bychom měli měřit 27 až 30 stupňů, no a obloha bude bez mráčku.
5: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
3: Rádio Jih. Doprava.
1: Jsme s vámi taky na cestách. Pozor si dejte v Uherském Hradišti v Mánesově ulici. Srazil se tam osobní auto s elektrickým vozíkem. Počítejte s omezením, nehodu tam vyšetřuje policie. No a na pozoru buďte taky v Brně v Křenové ulici na úrovni zastávky MHD Vlhká směrem do centra. Došlo tam ke střetu dvou osobních aut. Počítejte tam se silným provozem. Z rádia jich přejeme šťastnou cestu.

0: Eteru rádia jich 11 minut po 4. hodině. Letošní horko je šílené. Trápí nás všechny, ale netrápí jen lidi. Ve vysokých teplotách trpí také zvířata a za chvilku budeme na rádiu jich mluvit o rybách. Konkrétně o masivních úhynech kvůli nedostatku kyslíku. Letos jich povodí Moravy eviduje už 12. Podrobnosti mám pro vás nachystané zhruba za 5 minut, tak si na ně počkejte.
1: Rádio jich. Rádio Jižní Moravy.
0: Na řadě další z hitů pro dobrou náladu. Speciálně teďka letí pro Patrika, který nás poslouchá. No a ať už nás posloucháte doma, v práci nebo někde na koupališti, přejeme vám krásné středeční odpoledne. Tohle je Shakira.

Na rádiu je Hella Henderson a její Ghost. A jak už jsem sliboval, mám pro vás podrobnosti ohledně masivních úhynů ryb, které trápí povodí Moravy v letošním roce. Letos v letě totiž hynou ryby v řekách častěji než v posledních letech. Jen v srpnu vodohospodáři zaznamenali úhyn kvůli nedostatku kyslíku například

vody a přemnožených sinic. Ta rovnice je jednoduchá. Čím je voda teplejší, tím méně se v ní rozpouští kyslíku, který navíc sinice během noci dál spotřebovávají, a to je zkrátka pro ty ryby fatální. Letos ale situaci zhoršují také prudké deště, které vyplavují kanalizaci a zvyšují množství organického znečištění ve vodě. Rozsah

0: pouze 8 případů úhynů ryb. No, takže tady to léto zdá se mi poněkud nešťastné, že? Každopádně pojďme zpátky k muzice. Za chvilku už Vesna a Ben Kristoval. Já si tě brát nebudu, na rádiu jich.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Posloucháte Rádio Jih, středa, to je takový malý pátek a tím chci říct, že víkend už se blíží a bude živo. Ve Ždánicích se o víkendu vrátí do ulic elegance starých časů, hudba i poučová atmosféra. Co nabídne 23. ročník Histokol a Mariánských poutních slavností, se dozvíte už za chvilku na Rádiu Jih. No a my si teďka zahrajeme další z hitů pro dobrou náladu. A tentokrát to bude s věnováním, protože nám napsal posluchač Marek a chtěl by zahrát manželce Romaně k jejím sobotním narozeninám. Půl století úžasného života a já jsem moc rád, že u toho můžu být s tebou. Krásné narozeniny a hodně zdraví. Tak to přeje Mara svojí manželce Romaně. Tak my ti posíláme Dario G Sunshine. Tak snad to dělá radost. Krásnou středu.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: 49,90 a Proud obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike CZ.
2: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte naše showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
3: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

Přesně o 4:45 mám pro vás na rádiu jich pozvánku. Kam se můžete vydat již tento víkend, pokud tedy nemáte žádné jiné plány? Řeč je o Ždánicích, tam se totiž v sobotu 15. a v neděli 16. srpna v Zámeckém parku uskuteční už 23. ročník Histokol a Mariánské poutní slavnosti. Sobota nabídne soutěžní jízdu elegance historických kol

0: chystají se soutěže, herní zóna, poutní mše, dětská diskotéka, pohádky Chasy Ždánice a taky koncert Voxela s kapelou. Po celý víkend nebude chybět jarmark, občerstvení, víno od místních vinařů, skákací hrad ani pozorování oblohy dalekohledem. No a zdarma bude taky vstup do muzea. Tak pokud ještě nemáte plány, já si myslím, že tohle by stalo za zvážení. Z Radia X zdravíme po frekvenci 88,9 do Ždánic a přejeme, ať se víkend krásně vydaří.
1: Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru Zlovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek. V sobotu 15. srpna od 7 do 13 hodin ožije letiště v Luhačovicích srazem historických automobilů a motocyklů spojeným s hobbyburzou a bleším trhem. Těšit se můžete na auto i motodíly, starožitnosti, mince, vojenské předměty i mnoho dalších zajímavostí. Děti do 15 let a držitelé průkazu ZTP mají vstup zdarma. Občerstvení zajištěno www.veteránkalendář.cz. Sdružení Petrov žije vás zve na 15. Petrovské chmelobraní. V sobotu 15. srpna od 11 hodin v areálu Petrovských Blží ochutnáte desítky piv z 25 mini i středních pivovarů. Chybět nebude občerstvení ani vína od místních vinařů. Vstupné je 100 korun. Na místě budeme soutěžit o láhev nejsilnějšího piva na světě Scottish Beefeer Fire. Více na Facebooku 15. chmelobraní. Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbalová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixham Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Přijďte ochutnat vína ze zámků. V sobotu 15. srpna od 14 hodin v Bzeneckém parku. Těšte se na sekty, rizlinky napříč světem, zlaté slovácké vinaře a dvě masterclass degustace vín z Bordeaux a Jihoafrické republiky. Chybět nebude ani živý jazz a občerstvení. Více najdete na zámeckévinařství.cz. Zahrádkáři a vinaři z Čejče vás zvou na letní putování vinnými sklepy. Přijďte v sobotu 15. srpna do areálu sklepů pod Bůdama. Od 11 do 18 hodin pro vás bude otevřeno 19 vinných sklepů. Můžete ochutnat celkem 255 vzorků vín. Během dne vás bude zpěvem lidových písní provázet mužský sbor z Hovorán. Večer zpestří cymbálová muzika Stupava a hudebník Víťův brácha.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Babe.

0: No každopádně v jihomoravských zprávách s Petrem Jindrou vydáme se třeba do brněnské Líšně, kde má vírus 150 bytů. Brzy tam však spor o parkování. Podrobnosti už za chvilku na rádiu Jih. Krásné odpoledne vám přeje Šimon Král.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
2: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
3: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
2: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín www.topcentrum.cz.
3: Posloucháte Rádio Jih, je přesně 17 hodin.
4: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
5: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Uherské Hradiště mění podlahu sportovní haly za více než 4 miliony a v brněnské Líšni má vyrůst 150 bytů. Spor se vede o parkování. Hlavní sál sportovní haly v Uherském Hradišti dostane po téměř 30 letech nový sportovní povrch za 4 miliony 260 tisíc korun. Rekonstrukce se týká celé plochy o rozloze 1060 metrů čtverečních a hotova má být do konce září. Nová podlaha nabídne lepší podmínky pro tréninky i soutěže a přibude také nové značení jednotlivých sportovišť. Součástí prací je i obnova vybavení, například žebřin, laviček, volejbalových sloupků nebo házenkářských branek. Sportovní kluby mají po dobu oprav zajištěny náhradní prostory. Na místě bývalého průmyslového areálu v Holcově ulici v brněnské Líšni plánuje developer čtyřpodlažní dům se zhruba 150 byty. Největší spor vyvolává parkování. Projekt počítá s 72 místy pro auta a 150 stáními pro kola. Radnice i část místních považují počet parkovacích míst za nedostatečný a obávají se dalšího zatížení okolních ulic. Developer naopak tvrdí, že návrh splňuje požadavky brněnských stavebních předpisů a dokonce mírně překračuje. Firma zároveň slibuje příspěvek v řádu vyšších milionů korun na zlepšení okolí. Projekt je zatím ve fázi přípravy a termín zahájení stavby není stanoven.
5: Rádio Jih, počasí.

0: pořád hezky hřeje. Uherské Hradiště hlásí 24 stupňů, Strážnice 25, Tvrdonice 26 a Babice měří 24. Zítra nás čeká opět jasná obloha a teploty od 27 do 30 stupňů.
1: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
2: Rádio Jih, doprava.
0: A pokud sedíte za volantem, máme pro vás informace z dopravy. Na trase z Veselí nad Moravou k hraničnímu přechodu Květná za Boršicemi u Blatnice srazilo osobní auto Srnu. Místo je s opatrností průjezdné, počítejte tam s omezením. No a na Břeclavsku na příjezdu do Mikulova směrem z Rakouska se vytvořila přerušovaná kolona v úseku 5 kilometrů. Tak pokud se právě vracíte třeba z práce domů, a nebo se naopak vydáváte někam pryč, třeba na dovolenou, tak jezdíte opatrně a my vám k tomu budeme hrát z rádia jich do pohody. Za chvilku Guru Josh Project Infinity.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Dnes večer rušno, to víte, částečně zatmění slunce, že jo, takže všichni se na to chystají. Ale málo kdo čekal, že tam bude rušno i přes den. Představte si, že před dnešním zatměním slunce byla brněnská hvězdárna vystavena nebývalému náporu návštěvníků, kteří si přijeli zakoupit brýle na pozorování částečného zatmění. Celých 12 tisíc ochranných brýlí zmizelo během jediného dne. No ty bláho, takže 12 tisíc lidí tam dneska jako přišlo přes den a koupilo si brýle. No já jsem zvědavý, kde se všichni teda budou dívat, protože to je docela hodně, hodně brýlí. No každopádně, jak večerní úkaz bezpečně sledovat a kdy přesně začne, si řekneme za chvíli na Rádiu Jih, tak držte vlnu, do té doby Poetika a nebo Lorín.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

17 minut po 17. hodině ladíte Radio Jih, Radio Jižní Moravy. Tohle byla Lauryn a její Euphoria, hit z roku 2012. No a my se teďka vydáme do Brna. Tam je totiž, nebo byl tam dneska odpoledne velký šrumec, protože

0: všech 12 tisíc ochranných brýlí, které tam měli. A další už prostě před začátkem úkazu jako nebudou. Takže pokud jste si dneska nenakoupili brýle, tak máte smůlu, určitě už žádné nejsou. Je pravda, že před chvilkou jsem na Instagramu viděl nějaké storyčko a tam kamarádi zháněli právě brýle na sledování. No a moc času na zhánění těch brýlí už nemají, protože zatmění začne kolem 7 hodiny a 20 minut večer, což je za 2 hodiny. No a v tu chvíli bude slunce nízko nad západním obzorem a dobře pozorovatelné. Těsně před západem zakryje měsíc víc než 80% slunečního disku. Hvězdáři proto doporučují vyrazit na místo s volným výhledem k západu a při přímém pozorování právě použít ty ochranné brýle, pokud teda nějaké máte. Pokud čas dovolí, brněnská hvězdárna nabídne od 6:30 taky živý komentovaný přenos z horkovzdušného balónu. No tak já nevím, jakoby mně to přijde trošku jako taková davová hysterie, že všichni naraz prostě musí vidět zatmění slunce. Já třeba budu o 7:30 prostě uspávat děti, protože jsem žádné brýle nesehnal. No a pokud ani vy nemáte žádné brýle, tak se nebojte. Další částečné zatmění bude 2. srpna 2027, což je vlastně jako za rok, takže prostě seženem brýle přes rok, že jo? A nebo potom za 3 roky v roce 2029, 12. června. A pořád se bavíme jenom o částečném zatmění. Protože úplné zatmění bylo naposled v roce 1485 a když dá pána dožijem, tak to další úplné bude v roce 2726.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Takhle z Brna zpátky k hitům pro dobrou náladu, tady je ta slibovaná Taylor Swift, Fate of Ophelia. Doufám, že si užíváte krásnou středu.

0: Je o půl šesté, ladíte vlny Rádia Jich. Tohle byla Luna, pecka z roku 1998, Bailando. Veteráni, retro kočárky, historická technika, kouzla a také známé hity skupiny Holky. Pokud patříte mezi milovníky historie, veteránů a skvělé zábavy, právě pro vás budu mít už za chvilku pozvánku na jubilejní 10. ročník setkání na statku, který proběhne už tuto sobotu v Brně. Než si ale řekneme podrobnosti, pošlu vám tam další trojici hitů pro dobrou náladu, Škvor, DJ D'Agostino a nebo Mark Korn. Užívejte příjemný středeční podvečer s Rádiem Jich.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jich a my

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
2: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na ticket portálu.
3: Kyjov slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.mestokyjov.cz.
4: Se skvrnami si nemusíte lámat hlavu. Vanish pomáhá odstranit i odolnější skvrny a vrátit prádlu čistotu a svěžest. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Právě teď Vanish Gel 2 litry v penny za 219,90.
5: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Pryč z DPH, pryč z DPH.
7: Přesně tak, nakupte v Mevelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger, nyní za pouhých 3900.

zněl z éteru rádia jich Makorn. Na můj dnešní vysílací čas se blíží ke konci, ale ještě předtím, než se rozloučím, mám pro vás pozvánku na sobotní akci, kterou pořádá Retro muzeum na statku v Brně. Jde o akci Setkání na statku, která letos slaví už 10. ročník. Oblíbená letní akce spojí veterány, historii, hudbu a i zábavu pro celou rodinu. Hlavním hudebním hostem bude Klára Kolomazníková, známá ze skupiny Holky, a chybět nebude ani kouzelnická show. Připravený je sraz veteránů a retro kočárků, budou tam výšky historickým autobusem Karosa, my jsme v něm jezdili ještě normálně

0: bude taky retro bazárek s Tuzexem. Samozřejmě po celý den bude k dispozici taky občerstvení, tak pokud patříte i vy mezi milovníky historie, v sobotu si udělejte výlet do Brna, určitě to bude stát za to. Na rádiu jich se vracíme k hitům pro dobrou náladu, bude třeba Sean Kingston nebo Mike Posner. Já se pro dnešek loučím, přeju vám krásný středeční podvečer a slyšíme se zase zítra.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Že jo!

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi.
3: MG Centrum Webzen si hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavač, prodavačka vodotopo a železářství. Náplní práce bude komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké slevy a příspěvek na stravu. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 33. Životopisy posílejte na e-mail železářství@mgcentrum.cz.
4: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
2: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín, chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
5: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30.

0: užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna. Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: Brno má i přes sucho pitné vody dost, více jí ale bere Zvíru a Zlín řeší budoucnost zimního stadionu. Zásobování Brna pitnou vodou není ani při současném extrémním suchu v nejbližších měsících ohrožené. Březovské prameniště už samo nestačí a město proto letos získává z Vírské přehrady 37% vody, zatímco loni ve stejnou dobu to bylo 16%. Víry nyní naplněny zhruba ze 60% a jeho hladina může při pokračujícím suchu dále klesat. Brněnská vodárenská soustava vyrábí v průměru 1015 litrů pitné vody za sekundu pro přibližně 440 tisíc obyvatel. Vodárny zároveň dále posilují kapacitu úpravny ve Švařci a modernizují přivaděč z Vírské nádrže. Ve Zlíně skončila lhůta pro zájemce, kteří chtěli nabídnout řešení budoucnosti zimního stadionu. Město zvažuje jeho rekonstrukci i stavbu nové multifunkční haly. Zatím ale nechce říci, zda se do výzvy někdo přihlásil. Současně radnice nabízí k prodeji svůj obchodní podíl v hokejovém klubu. Ani u něj magistrát zatím neprozradil, zda už má konkrétního zájemce.
1: Rádio Jih, počasí.
2: Dnes večera v noci jasno nebo skoro jasno, noční teplota 14 až 11, zítřek bude jasný, naměříme 27 až 30 stupňů na jihu Moravy, maximálně 29 stupňů ve Zlínském kraji.

0: náladu.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: Město Veselí nad Moravou zve na oslavy 770 let od první písemné zmínky o městě, které se uskuteční od 21. do 23. srpna. Čekají vás slavnostní trhy s doprovodným programem, vernisáže, bohatý kulturní program pro všechny generace i řada dalších atrakcí. Přijďte společně oslavit významné jubileum města. Více informací najdete na www.veselí-nad-moravou.cz. Bzenecké rodinné vinařství vás zve na šestý ročník Galerie rýnského ryzlinku. Přijďte ochutnat rýnské ryzlinky ročníku 1999 až 2025. Připraveny jsou prohlídky sklepa s degustací, a to v pátek 14. srpna od 15 do 23 hodin a v sobotu 15. srpna od 12 do 23 hodin. Akce se koná ve sklepních prostorách na Horním náměstí 66 v Bzenci. V sobotu od 17 hodin zahraje cymbálová muzika Hantál. Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbalová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixham Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Občerstvení U slunce v Hovoranech vás srdečně zve na Hovoranské brnkání. Popadněte hudební nástroje, zbalte dobrou náladu a doražte v pátek 14. srpna od 19 hodin. Čeká vás parádní večer plný hudby s troškou improvizace. Těšit se můžete i na speciálně upravené selátko na venkovním grilu. Více informací na Facebooku Občerstvení U slunce Hovorany. Přijďte ochutnat vína ze zámků. V sobotu 15. srpna od 14 hodin v Bzeneckém parku. Těšte se na sekty, ryzlinky napříč světem, zlaté slovácké vinaře a dvě masterclass degustace vín z Bordeaux a Jihoafrické republiky. Chybět nebude ani živý jazz a občerstvení. Více najdete na zámeckévinařství.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Pokud

0: akce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a

létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5. 8.

0: hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio I. Rádio I.
1: Dámy tu mano! I venga conmigo!

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a

chladí přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vás...

V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme

V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Vyhrajte si! Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.

0: se pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a

létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: se pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio

klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám

chladí přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám

přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.